0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

shit's so thin.

0: pátek.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio.

probably dying for a chance just to touch.

save you from yourself.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
4: Freshness. Our focus.
5: Ahoj, tady Sagwan Toffee. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti.
7: Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
6: Bude vejdán.
8: EU Autoservis umí i rychlo servis, olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání, opravy my máme rádi, pojišťovny jsou, hej!
9: Hej,
8: kamarádi!
10: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
11: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz.
12: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
13: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
14: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
15: Týdeník Květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové Květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
16: Atención!
17: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
16: Yes!
17: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
16: La Tropical!
17: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
18: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
19: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
20: Vinylovou? A bude sama hrát?
19: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
21: Experto Family. Od V podlahy.
22: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
23: Hit Rádio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
1: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování změnu cen dálničních známek. Vláda chce zrušit jejich automatické každoroční zdražování. Cena známek by se tak už pravidelně nezvyšovala podle inflace a délky nových dálnic. Opozice návrh kritizuje a označuje ho za populistický. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem v historii měření. Průměrná teplota dosáhla téměř 17 stupňů a vyrovnala dosavadní rekord z července 2023. Rekordně teplé bylo také celé léto a západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto v historii. Srpen navíc přinesl v Evropě výrazné sucho a mimořádně nízké průtoky velkých řek. Donald Trump varoval, že pokud republikáni v listopadu ztratí většinu v kongresu, čeká podle něj Spojené státy peklo. Na mimořádném stranickém sjezdu slíbil v případě vítězství každému dospělému Američanovi $5,000. Nevysvětlil ale, z čeho by příspěvek přes 100 000 korun financoval. Průzkumy přitom před volbami favorizují demokraty a Trumpova podpora klesla na nejnižší úroveň jeho politické kariéry. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Do unikátního podzemí u Hosína bychom se měli podívat. V roce 2029 Jihočeský kraj chce právě v tomhle roce zpřístupnit bývalý kaolinový důl Orty. Návštěvnická trasa nabídne asi 700 metrů chodeb. Práce už začaly a vyjdou zhruba na 100 milionů korun. Celý důlní komplex měří téměř 6 kilometrů. Jdeme na počasí. Na jihu se nám dneska citelně ochladí. V denních maximech to ukáže jen mezi 17 a 20 stupni. Čeká nás povětšinou oblačnost. Obloha, ale pršet by nemělo.
7: Jopi, jopi, jopi.
8: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dobré ráno, 6:02. Posloucháte Hit Radio a já se hlásím dobrovolně k tomu, že potřebuju kafe a dvojitý. Co vy? Ahoj, Jasmin.
2: Ahoj, Michale.
1: Čau, Dave.
3: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
2: Jsme na tom podobně, si myslím. Nebo David, ten je asi zase v pohodě.
3: Já jsem dneska zase v pohodě, no.
1: Zase, jako vždycky. Ale nevíte, náhodou ten kávovar umí flat white, ten, co tady máme v kuchyňce?
2: Došlo mlíko, Míšo, takže neumí.
1: No tak se zkusíme probrat aspoň písničkama. Coldplay, tím začíná čtvrteční snídaně. Hezké ráno. Hit Radio Factor.

0: Tak co, pomohli Coldplay, probralo vás to. Sky Full of Stars, tohle je Hit Radio. 6:05, hezké ráno.
1: Když nemáte cold brew, dejte Coldplay.
0: No, tak to bude zajímavý čtvrtek, no.
2: To bude teda.
0: Tak my vám přejeme ještě jednou hezké ráno i vám, kdo jste se přidal až teď. A já bych se vás chtěl zeptat, jak se vám tenhle týden spí? Já si nechci stěžovat, protože o toho tady nejsme, jo? Ale ten spánek je takový zběsilý tento týden, řekl bych.
2: To já si postěžuju, to si uhodil hřebíček na hlavičku. Já mám od pondělka noční můry, ať už o přítelovi nebo o rodině, to je jedno, o všem. A dneska jsem zhůru od 3 hodin, ve 3:20 jsem se probudila.
0: A jsou ty noční můry, jakože se ti to zdá u tebe doma, anebo je to, když přijdeš sem do studia a vidíš nás dva?
2: Možná přijde po dnešku, Míšo. Vy jste na tom jak?
0: Co Dave? V pohodě.
1: Celá v pohodě. Akorát v úterý byl ten team building, tak to bylo horší, ale to bych nesváděl na spánek na alkohol.
0: Čekaj, ale tak to už si vystřízdoval, ne? Čtvrtek ráno. Nebo vy jste to protáhli ještě
1: včera? Teď už bych nenadejchal.
0: Dobře, tak.
2: A u tebe teda taky horší nějaký?
0: Já jsem usnul asi 1:45. My jsme včera koukali na Superstar a říkám si, ježiš, to je nějak dlouhý, to zase budu spát pozdě. Pak jsme si lehli a já normálně nemohu zabrat. Jo? A teďka, jak ty říkáš s těma nočníma můrama, tak u nás, já mám pocit, že u nás doma straší. No, protože včera se začaly ozývat nějaký zvuky, pak malá začala křičet ze spaní. Říkám, ježiš. A teďka samozřejmě adrenalin se to vyplaví a čekáš a máš napnutý uši a čekáš, co tam prostě a najednou. A já, říkám, tak to já neusnu, no. Takže takovej jsem, no, takový mám ráno, tak by nás zajímalo, jaký máte ráno vy, protože je tady minuta šampionů. A co byste řekli na snídani zadarmo? Vy totiž celý tento týden můžete vyhrát voucher na 3000 korun na nákup na smysly.cz na českou poctivou granolu.
2: Je bez přidaného cukru, bez sladidel, je výborná a jeden z vás, kdo se zapojí do naší minuty šampionů, ji vyhraje. Chceme po vás vědět, jak se jmenujete, odkud jste a jestli teda spíte poslední dny v pohodě nebo taky řešíte nějaký trouble.
0: Na to bych se zeptal, jestli v tom nejsme sami my dva teda tady. Tak napište nám to na 777-937-777. Vrátíme se k tomu, teď k vám letí další hity. Tohle by vás taky mohlo probrat. Minely, ram pam pam, 6:07, hezké ráno.

0: Za chvíli 6:45, tohle Hit Radio a minuli krásné ránko. Je tady minuta šampionů, máme 60 vteřin na to přečíst zprávy od vás, kterých přišlo opravdu spoustu, protože vy celý tento týden hrajete o 3000 korun na nákup na smysly.cz poctivou českou granulu a je o ní velký zájem.
1: Těch zpráv přišlo opravdu strašně moc, takže já teďka přemýšlím, jestli je to víc kvůli granule, nebo je to opravdu vaše téma, ten spánek, protože je to kvůli,
0: je to kvůli granule, takhle, Jasmin.
1: Tak pojďme na to.
0: Tak minuta šampionů startuje teď.
1: Lucka Liberec, ráno fajnové, protože je prý s námi, jinak noci uprostřed postele kvůli zádům.
0: Leona Lunchcrown, každý den od dvou vzhůru.
1: Kateřina Praha, chrní jako sisel.
0: Zlati Zlín, spánek ok, ale vstávání zatmy dává zabrat.
1: Zuzka Heřmanův Měštec, spánek tak 7 z 10, má dvě práce a není čas nespat.
2: Měštec.
1: A co tam je?
0: Katka Praha, poslední dny spí dost dobře.
1: Co je? Káje Batelov, kvalita spánku se zhoršuje s ubývajícím týdnem.
0: Lenka Desná spí naprosto mizerně a je ráda, že v tom není sama.
1: Petra Havířov, tento týden spí jako miminko.
0: Pavel Česká Lípa, řidič autobusu, vstávám ve 2:45, tak si to dokážete asi představit, ne?
1: Pavel Pardubice, nespí.
0: No, jsme na konci.
1: Ty počkej, čemu se smál?
2: Já pořád hledám na mapě Heřmanův Měštec.
0: Já ještě jsem říkal Heřmanův Měšec. Je to,
1: to
0: Heřmanův Městec.
1: No jo, tak pane bože, tak vy občas napíšete něco s háčkem, něco bez ní, tak já se v tom pak nevyznám.
0: Teďka už to je jedno, Heřmanův Měšec, já jsem odladil.
2: Tak já bych do toho heřmaňáku, jak se mu lidově říká, poslal tu granulu, jestli
1: jo,
2: budete prom.
0: Myslíš?
1: Takže spánek ok, ale ne, to je něco jiného.
0: Spánek tak
1: Zuzka.
0: 7 z 10. Jo. Má dvě práce a není čas nespat, takže do heřmaňáku.
2: Heřmaňáčku.
1: Tak gratulujeme, je to tvoje smysly.cz 3000 na nákup právě tam.
0: Tak Zuzko, ozvi se nám, jestli teda neodladila jsi a je to tvoje. Tak vaše jsou i další hity. Kamrad, Be Mine. To vám hrajeme na Hit Radio teď 6:13. Hezké ránečku, šampioni.

0: Karel Knejp a Jasmin Grinerová. Hit Radio.
1: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: 6.19, tohle jsou činesky na Hit Radio každý ráno a já se ptám, Davide, je ti teplo, děvče?
1: No už zdaleka ne tolik, jak bylo před 2 týdny.
0: No protože, a proč se na to ptám, já jsem přijel do rádia a jsem v tričku a David mi říká, to by není zima. Říkám, no není, proč? Ano, protože už venku je zima. Já jsem ti zapomněl říct, že já jsem dneska ještě venku nebyl totiž.
1: No jo, to jste vy, garážisti.
0: Takže nevím, jako já vlastně nevím, jaký je teďka podnebí venku. Jak je venku, vy kdo jste venku? Zima, jo? Tak je to tady.
2: Opravdu je tam zima, my už jsme tady s Davidem v bundičkách a Michal stále v triku, ale ono se to změní, až vyjdeš.
0: No, mně je docela teplo, teda možná z toho, jak jsem nespal, tak mám takový jako trochu návaly. Ale co teda říkají rosničky, takže nad 1500 metrů má sněžit nad v následujícím týdnu. A pokud se nepletu, zeměpis mi moc nešel, ale 1500 metrů víc je sněžka, takže možná bude sněžit na sněžce.
2: Ty bláho, takže že by sněžilo už v září, to jsem asi dlouho možná nikdy nezažila.
0: To je pravda, no.
1: Já si teďka proklínám zpětně před 3 týdny, když bylo těch 40 stupňů nebo před měsícem, jak jsme říkali, už by byla zima, jo, už jsem se ohladil. Chtěl bych to vzít zpátky, no, ale nejde to.
0: Taky bych to bral, nemusí být jako zrovna kolik těch 43, 42, kolik bylo.
2: Nejlepší počasí je na mikinu, podle mě. Na mikinu a džíny, takový to jako... No to je ideál.
1: Prostě takový to, jak v posledních letech jsou asi 4 dny ročně.
2: Jo, přesně.
0: Asi tak. My vám přejeme krásné ráno, nezmrzněte nám tam, další ty nachystaný Cyril Stumblinin a taky aktuální doprava za malou chvíli. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, 1. a 2. víkend v září.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Zastav to!
12: Cože?
11: Zastav to!
13: Engel Kaplice hledá svářeče. Jsou světovou jedničkou ve výrobě vstřikovacích lisů, nabízejí dobré peníze a spoustu zajímavých benefitů. Tak si pospěš, ať tam ten tvůj životopis tentokrát mají včas. Více informací najdeš na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
14: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
15: Plánujete dovolenou u moře?
14: Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
18: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
19: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinylové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči dál pokračuje dopravní omezení na výjezdu z Českých Budějovic směrem na Český Krumlov. Pracuje se před Planou, kde se jezdí kivadlově. No a pozor si dávejte taky v Táboře, kde čeká omezení na Žižkově náměstí. Je tam částečná uzavírka.
21: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Faktor.

0: Vybroušený safír, Ed Sheeran, no a další tři diamanty má pro vás na Hit Radio David v ranním updateu. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Apple představil svůj vůbec první skládací telefon iPhone Duo. Ve složeném stavu je velký zhruba jako cestovní pas a Apple s ním přichází 7 let po Samsungu. Novinku představil na své první produktové prezentaci nový šéf společnosti. Donald Trump odletěl na sjezd republikánů s mírným zpožděním. Na jeho Air Force One se totiž omylem nafoukla nouzová evakuační skluzavka. Trump v tu chvíli ještě nebyl na palubě a po vyřešení problému letoun odstartoval do Dallasu. Počasí včera rozdělilo Česko na dvě úplně odlišné části. Na Moravě a ve Slezsku bylo přes 32 stupňů a padaly teplotní rekordy. Zatímco na západě pršelo a bylo maximálně 18 stupňů, dnes už se teploty srovnají kolem 20.
3: To je zajímavá situace teda. Nicméně já jsem včera, že u nás nebylo právě hezky, pršelo a mně se to strašně líbilo. Já šla po ulici, nechala na sebe kapat ten déšť. Fakt mě to potěšilo po těch horkých dnech.
2: Jsi cítila jak nějaký soutěži Miss Mokré tričko.
3: Ano, je to tak,
0: Tak já jsem toho jiného názoru, já jsem měl vyzvednout sedačku pro malou, pak jsem měl vyzvednout malou ze školky. Moc se jí nechtělo, takže si představ, jak jsem byl mokrý, jo. Někdo si to užíval, někdo, ale tak hele, ten déšť. Ten dej za to stál. Tak jestli u vás na Moravě nepršelo, tak my vám to přejeme, je taky pár kapek spadne. Teď YouTubečka. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Tady to vyšlo tenhle název. To je tak dlouhý. To nevyjde ani na autorádio. Pojďme na to. 6.32, tohle je Hit Radio. Hezké ráno.

0: Pink. What about us? 6:40 vyladíte čtvrteční Hitrádio a snídaní šampion.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A už za půl hoďky budeme opět zvonit, ne teda u vás na zvonek, ale budeme zvonit tady v éteru. A to je signál pro vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, abyste se šli podívat, jestli náhodou venku nestojí naše hlídka Hitrádia.
2: Budete mít 30 sekund na to, abyste za náma dorazili. Připomínáme, že protože to včera a předevčírem nevyšlo a nikdo nedorazil, tak dneska můžete vyhrát 7 000 korun.
0: Wow.
2: A pozor, překvápko, na konci soutěže poslední den, což je 25.9., 50 tisíc!
0: 50 tisíc korun poslední den soutěže. Tak vy, kdo jste váhali se zaregistrovat do této soutěže, kdo pak to zvoní, tak si myslíme, že jsme vám dali teďka dost dobrý důvod. Nicméně těch 7 tisíc korun taky, super. A pojďme si pustit, jak to znělo včera, kdy to nevyšlo. 30 vteřin startuje právě teď.
2: A mrskejte dolů!
0: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kuba Urban, takový hezký kluk.
3: Ano, jsem sympatický, ale...
2: Malej, ale šikovnej.
3: Je to tak, mám 6 tisíc, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, jo.
2: Tak šup, 17 sekund zbývá.
0: Děje se tam něco, Kubo, nikdo...
3: Konec, jo.
0: No konec, nikdo nepřišel,
3: Nikdo. Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
0: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 tisíc jako pak zase jako navrátil, jo. My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo.
3: Volaný účastník není dostupný.
0: Dokonalý. Hele, vrátil ty peníze, Kuba, nebo?
2: Doufejme, že dneska vás čeká opravdu plus ta tisícovka, takže 7 tisíc korun už 70.
0: No a za malou chvíli samozřejmě další hity. Od toho tady jsme, aby jsme vám hráli parádně Regan Bowman, Skin, taky Ella Henderson a taky vám řekneme, jak to ve čtvrtek ráno jezdí, bude doprava.
1: Hitradio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
8: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
7: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
9: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
10: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
9: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
10: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
9: Teprve začátek.
11: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
12: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
13: Ty v Bauhausu nevedeme.
12: A Auschwitz našel byste?
13: To vás zklamu, bohužel.
12: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
13: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
14: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
15: Bauhaus, když se to má podařit. Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
18: Slyším, Datart nákupy?
17: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
18: To je mazec.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
19: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
20: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
21: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
22: Na kráji zamíchej, ochotnej, ňam, ňam, ňam.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si dnes pozor na Prachaticku ve Vimperku. Omezení je na třídě 1. máje, kde je vozovka dočasně zúžená na jeden pruh. No a pozor taky na Českobudějovicku v Pištíně, kde je uzavírka na průtahu a jezdí se dočasně po provizorní komunikaci.
24: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
25: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
26: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity. Ella Henderson, Rudimental Alibi, 6.53. S vámi Michal, David a Jasmin.
1: Jestli máte doma starý atlas, nevyhazujte ho. Za chvíli to bude historický artefakt. Protože jak už jsme tady řešili, tak Donald Trump přejmenovává na co přijde. Máme tady americký záliv, máme tady novou Ameriku, jezero Amerika. Amerika bude Tramperika, podle mě za chvíli nebo pak. Nicméně, už si z toho dělá srandu i seriál, jestli si pamatujete animovaný South Park, jo, který se preventivně přejmenoval ze srandy teďka na South America. A to mi přijde teda mega vtipný.
0: To je zajímavý, no.
2: To ještě běží.
0: Jo. To jo. Vidíš, to možná bychom mohli doplnit znalosti, nicméně jako kdo z toho nemá asi úplně radost, tak tady z těch Trumpovin jsou navigace. Vem si, prosím, si navigace a jako co máš jako ukazovat, co máš jako psát, jo. Jednou jsi prostě jako kanadský jezero, jednou americký jezero. Hele, furt nějaký změny. Temper City, Self-Aware, to je další parádní muzika, to vám nabídneme na Hit Rádiu teď, 6.54. Krásné ráno, šampioni.

0: Ty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
2: Jak by vypadala naše krajina, kdyby se lidé nikdy nestali zemědělci? A jaké stopy po sobě jednou zanecháme my? Vydejte se na cestu časem a objevte, jak člověk měnil krajinu a krajina jeho. V sobotu 12. září od 10 hodin ožije pivovarská zahrada v Českém Krumlově 8. ročníkem Krumbenove. Pravěká a středověká řemesla, workshopy, muzeum v zahradě, zážitková stezka i večerní rytmy Bohemian Bards. Krumbenove. Více na muzeum.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda začíná připouštět zvyšování některých daní, přestože původně slibovala opak. Premiér Andrej Babiš mluví například o vyšším zdanění dividend nebo investičních nemovitostí. Zvýšit by se mohly také spotřební daně u hazardu, nikotinových sáčků a tabáku. Kabinet tím chce pomoci snížit plánovaný schodek rozpočtu, který má příští rok dosáhnout 389 miliard korun. Cena zemního plynu v Evropě vystoupala nejvýše od roku 2022. Za megawatt hodinu se ve středu platilo skoro 80 eur. Za prudkým zdražováním stojí především zhoršující se situace na Blízkém východě. Před válkou přitom Hormuzským průlivem proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu. Letošní vedra a sucho komplikovala práci včelám i včelařům. Včely místo nektaru a pylu často hledali vodu, kterou používali k ochlazování úlů. Produkce medu tak může být zhruba o desetinu nižší než v běžných letech. Včelaři navíc upozorňují, že kvůli změnám počasí se jejich sezóna postupně zkracuje. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích má po několika měsících konečně provozovatele gastronomie, restauraci, kavárnu i bary převezme budějovické Briom. Občerstvení při kulturních akcích začne zajišťovat od příštího týdne. Kavárnu otevře v říjnu a restauraci začátkem listopadu. Původní výběrové řízení přitom skončilo bez jediného zájemce. Nakonec počasí dneska čekáme povětšinou oblačno či polojasno, šet by nemělo, ale teploty nic moc. Naměříme je na 17 až 20.
8: Jopi, jopi, jopi. Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
9: Jopi, jopi, jopi.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Krásné ráno.
11: Hezký čtvrtek vám všem.
12: Snídaně šampionů.
11: Kdo jste se registroval do naší soutěže, kdo pak to zvoní, tak se připravte, protože za chvíli můžeme být právě za vašimi vchodovými dveřmi nebo před domem, prostě tam, kam se naše hlídka dostane, a máme pro vás dneska 7000 korun.
10: To je parádní důvod, proč i dál zůstat s Hitrádiem. Samozřejmě i písničky Superhajnýka, taky Miles Smith, tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hitrádio Faktor.

0: 7 hodin, 9 minut, 35 vteřin. Dobré ráno.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A to znamená, že za malou chvíli budeme zvonit.
2: Škatulata, hejbejte se po celé České republice, je to zase tady, anebo kdo pak to zvoní?
0: Včera ani předevčírem nikdo v naší soutěži nevyhrál, to znamená, že jsme nějaké peníze přehodili navíc a nesoutěžíte opět ani o 6, ale o 7 000 korun.
2: Tak zní dnešní výhra. Na konci soutěže 25. září můžete poslední den vyhrát dokonce 50 000.
0: No a s námi ve vysílání je Bára Škrybová. Baru, hezké ráno.
3: Hezké ráno, dosím tady šampionů.
0: Dobré ráno, tak neříkej nám, kde jsi, neříkej nám, kde jste, ale popiš nám, no, že jo, je tam nějaký pes.
3: Ano, ještě kej tady psi, bojíme se, že nás prozradí, no, tak povídejte rychle.
0: Dobře, tak jdeme zvonit, už je 7.10 a půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: ven. Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom prosím vás chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem odspala kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prosím vás vylezte ven.
0: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
3: No, prosím, 7 000 lidí takhle mávám na ulici.
0: A co když se registrovali ty psi?
3: Pozor,
0: kdo
3: tam? Dobrý den. Pojďte k nám, paní jde od dveří k vrátkům, no tak to je paráda.
2: Tak to bylo za 5:12 doslova.
3: Dobrý den, my jsme z Hitrády a tady máte od nás 7 000 korun. Není vůbec za co.
0: Baru, dáš nám paní na ucho.
3: Jo, určitě, dám vás na ucho.
4: Tady máte šampion.
3: Dobrý den, je vás všechny zdravé.
0: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
4: Pavlína.
0: Pavlíno, krásné ráno. Tak vy jste to teda stihla úplně jako akorát a vyhráváte 7 000 korun.
2: Gratulujeme.
4: Jo, moc děkuji.
2: Potěšíte takhle při čtvrteční
4: ráno.
0: Prosím vás, ty psi jsou vaše? To jste vypustila na naši hlídku? Jo.
4: To je náš hlídač, no.
0: Takže už jako víte o nás nějakou dobu teda. Psi to prozradili, jo?
4: Ne, on tady pořád někdo chodí na autobus, takže...
0: Tyjo.
4: To jsem fakt nevěděla.
0: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
4: Oh, úžasný, krásný ráno, asi nejlepší v životě.
0: No tak to je bomba.
2: Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hitrádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Bájo.
4: Děkujeme.
0: Tak děkujeme, tak přejeme krásné ráno, krásný den, tak jestli nám ještě dáte Báru, prosím.
4: Určitě, předávám, tak se mějte.
2: Taky.
4: Tady Bára zpátky, dobrý den.
0: Tak Báru, dopadlo to, nestávala si zbytečně.
4: Já jsem strašně ráda, ale já jsem tak jako tušila, že by to mohlo. A opravdu, protože jsi to v té malé vesničce, tak už to můžeme vlastně říct, ne? Nebo nemůžem?
0: Můžem říct možná vesničku.
4: Tak jo, jsme v malé vesničce a tak jsem si říkala, tady nás všichni prozradí a dopadne to určitě dobře a pak to dopadlo dobře. Takže ještě díky, že jsou tady ty psy a paráda a paní má radost a já jsem šťastná, všichni jsme šťastní. Takže tak.
0: Taky máme radost. Tak Baru, moc děkujeme a i tobě přejeme hezký den, měj se hezky zatím.
4: Ahoj, taky, čau.
0: Ahoj.
2: Tak dneska to dopadlo a to znamená, že zítra znovu o 5 000 korun hrajete.
0: A opět v 7:10.
1: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: Ray Dalton, Hit Radio, 7 hodin 18 minut.
1: Jestli vás po ránu neprobere ani budík, ani studená sprcha, ani kavčo, ani tři kavča, tak v Austrálii pro vás mají poslední možnost, protože v jedné kavárně tam dělají kávu přezdívanou nakopávač a jeden šálek týhletý kávy, tohodle toho nakopávače, má mít až 80krát víc kofeinu než espresso.
0: 80krát.
1: To je fakt hodně.
0: To myslím si, jako takhle, možná to máte podobně, vy když se dáte silnější kafe, tak že vám z toho je trošku jako šoufl.
1: No pozor, ono se to má pít postupně 4 hodiny, tahle
0: jo,
1: ta
0: káva. Takhle, takže to není, že uděláš jako...
2: Nebo...
0: 80krát silnější než klasický kafe. To podle mě začneš vidět zvuky, jako když no, budeš umět delfínsky. Ale jako takhle, na pondělní ráno si myslím, že by se nám to šiklo.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: V Ternu nyní fakci. Mletá káva Jihlavanka Standard. 1 kg za 199,90. Pivo Budweiser Budvar Originál. 0,5 litru ve skle s aplikací Terno Trefa za 17,90. Ryze české Terno.
10: Ano, prosím.
11: Ahoj, umíš skrotit stroj?
10: Co je to za otázku?
11: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
10: Proč bych měl jít právě k vám?
11: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
10: Kde zjistím víc?
11: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
12: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si. Každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Jedna noc, jeden příběh, jeden reálný dopad. 12. září vypukne festival Babí léto. Retro disco ve stylu 90. na louce u Stajky v jižních Čechách. Od 15 hodin dětská disco, večer velká 90ková diskoparty se speciálními efekty. Celý výtěžek pomůže Anetce k elektrickému vozíku. Na tombole se rozhodně nešetřilo. Více na festivalbabíléto.cz. Přijďte se bavit a zároveň podpořit dobrou věc.
15: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. K vážné nehodě došlo na Českokrumlovsku. Dávejte si pozor na hlavním tahu u Bujanova, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Na místě jsou i záchranné složky a projet se tam dá pouze jedním pruhem. Tak tam počítejte s kratším zdržením.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Faktor.

0: Tohle je Dua Lipa, Houdini a tohle je také čtvrteční Hit Radio snídaně šampionů přesně o 7:30. Už za malou chvíli rychlá pětka, o co soutěžíte, tak tuhle informaci přidáme nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Japonská chůze může být zajímavou alternativou pro ty, které nebaví běhání. Spočívá ve střídání 3 minut rychlé a 3 minut pomalejší chůze alespoň půl hodiny. Podle studií může zlepšit kondici, snížit krevní tlak a pomoct i s hubnutím. Ani v září ještě nemusí zůstat záhony prázdné. Stále můžete vysít například špenát, polníček, řetkvičky nebo některé zimní saláty. Chladnější počasí jim vyhovuje a část úrody stihnete sklidit ještě před zimou. Vědci našli ideální čas, kdy si zopakovat nově naučené informace. Podle výzkumu může být pro dlouhodobou paměť nejlepší odstup přesně 24 hodin. Pokud se tedy něco naučíte dnes, zopakovat byste si to měli zítra ve stejnou dobu.
0: To je vlastně strašně zajímavé, já když si vzpomenu na školní leta, tak já jsem se většinou učil na písemku to ráno v autobuse, jo? Tak, to už nestíháš.
2: Že dopisuješ ten test a už zapomínáš, co jsi viděl na začátku.
0: Přesně, říkáš si prostě udrž to tam aspoň těch 6 minut jako jo, v té hlavě.
2: Tak si pojďme schválně vyzkoušet, jak to funguje. Mm-hmm. Já ti teďka řeknu jméno prvního slovenského premiéra, v případě, ano. Že ho teda nevíš, předpokládám, ano. Že ne. Takže byl to Vladimír Mečiar.
0: Ano,
2: takže Mečiar. Zítra v 7:31 se tě znovu zeptám, jestli si to budeš pamatovat schválně.
0: Samozřejmě.
2: Vladimír Mečiar.
0: Dobré, domluvené. Pojďme soutěžit, je tu rychlá pětka. Tenhle týden hrajete o voucher na 5000 korun na ptservice.cz.
3: Můžete si koupit třeba produkty zaměřený na longevity aneb jak žít co nejdýl, takže pokud máte zájem, pište, chci soutěžit na 777-937-777.
2: Pamatuješ si ho ještě?
0: Mečiar.
3: Vladimír.
0: Vladimír, dobré ráno.

0: Tohle je Kit Laroi a Justin Bieber, posloucháte čtvrteční Hit Radio a snídaní šampionů. Dobré ráno. A pojďme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: S tím, že dneska jedeme trošičku do budoucnosti, longevity a nepí, jak žít co nejdýl, ale hlavně co nejdýl dobře. Najdete tam doplňky zaměřený na vitalitu, regeneraci, zdravý životní styl a kdo se pokusí dneska vyhrát si tohle všechno?
0: To bude Nikol. Nikol, krásné ráno přejeme.
3: Dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, vypadá to, že máš v pohodě ráno, zníš velice pozitivně.
3: No, mě překvapilo, že jste zavolali spíš.
0: No, zavolali a seš ve vysílání. Pět otázek tě dělí od výhry voucheru 5000 korun na nákup na ptservice.cz, tak jdeme na to.
3: Ano.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik je čtvrtina ze 100?
3: 25.
2: Ano.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaký tvar má značka Dej přednost v jízdě?
3: Trojúhelník.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaké zvíře je symbolem Austrálie?
3: Klokan.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik minut má půl hodina?
3: 30.
0: Ano.
2: A poslední, jaké zvíře je mládětem slepice?
3: Kuře.
0: Je správně.
2: Je to tak. Slyšíme, že tam máš nějakou malou pomoc.
3: Jo, děti.
0: Děti, kolik dětí? 2 děti?
3: 2 děti.
0: A děti nás slyší.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Dobrý den. Jak se těšíte do školy, co?
4: Jo, já dobře.
0: Hele, já, jak se jmenuješ já?
4: Markus.
0: Markusy, jo, tak hezký. Prosím tě, jak to vypadá první týden školy, co? Už vám nakládají písemky všechny tady ty věci, nebo ještě máte pohodu?
4: No, už nám to nakládají.
0: Hele, Markusy, tak to zvládni, jo, hele, za chvíli víkend. No a mamko, Nikol, gratulujeme k voucheru 5000 korun na nákup na ptservice.cz, je to tvoje.
4: Děkujem.
0: Tak lidi, dobře dojeďte, mějte se hezky a zase někdy ahoj.
2: Ahoj.
4: Děkujte, mějte, nasle, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: diskotéka takhle po ránu. Gabri Ponte, Thunder na Hit Radio 7.39.
1: Jestli vám pořád vypadávají hovory, když s někým telefonujete, tak možná není problém v operátorovi, ale v ruce, jo. Protože podle vědců z Dánska je telefon lepší držet v pravý ruce u pravýho ucha. A
0: Haló?
1: A jestliže to děláte opačně, tak je to horší, protože ty mobily tam mívají jako horší signál na té levý straně, kvůli nějaký konstrukci v těch telefonech.
0: To by to nevěří, si kouká já taky. To jsi vyčetla na nějaký stránce 100 plus do zajímavosti, ne?
2: Počkej, aby nevěř všemu, co přečteš na internet.
0: Co to je za... Aby nevěřte všemu, co slyšíte v rádiu.
2: Neposlouchejte.
0: Takže počkej, chceš mi říct, že vědci teda říkají, že pokud nebudu mít signál, když budu mít telefon v levý ruce, takže když ho dám do pravý, tak to bude fungovat.
1: Cituji, může za to konstrukce některých telefonů a hlavně umístění antény, který může pravákům trošičku nahrávat.
0: Mm-hmm.
1: Opravdu.
0: Takže když je někdo levák, tak má jako lepší signál, nebo...
2: Hele, než tohle začnete vyprávět někomu v práci, my si to ještě na internetu raději ověříme.
0: Ne. Pojďme dělat, že nic.
1: To ne já, to Dani.
0: Tak Dani, ale byli podle mě zlý ty jak Dani, jako když tohle psali. Jelen, ještě jednu noc za chvíli, taky aktuální dopravajské ranko.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
5: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkuvhradek.eu.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
13: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazuvzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
14: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
15: V Faktury, faktury, faktury.
16: Trápí vás factoring?
15: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
16: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
15: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
16: Acema pokryje jakékoliv financování.
15: No tak to beru.
16: Acema. Jde to i bez banky.
17: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračuje vyšetřování vážné nehody, která se stala na Českokrumlovsku u Bujanova. Jak od nás víte, osobní auto se tam srazilo s nákladním a kvůli zranění na místo vyjeli i záchranné složky. A pozor taky ve Strakonicích, kde jsou problémy ve Volínské ulici.
20: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
21: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Where is my husband? Tohle je Ráje. 7.52 na Hit Rádiu. Pojďme do Německa. V místním supermarketu nedávno objevila uklizečka při vyhazování odpadku balíček s návykovými látkami v hodnotě cca 850 tisíc korun.
1: To je hodně.
0: Oznámila to policii a co mě teda na tom baví, je, že policie vydala oficiální prohlášení, aby se majitel o tento nález sám přišel přihlásit. Jo, zvou ho, jo. Že by něco našli, takže by mu to rádi předali. Nicméně, místní obyvatele říkají, že nikdy od té doby neviděli nikoho uklízet tak rychle a že ta uklizečka je schopná za 2 hodiny uklidit nejenom celý supermarket, ale i 2 přilehlé ulice.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
3: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
4: Pro doma.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
6: Hey, this is Ava Max. All the hits.
7: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Policie varuje uživatele školní aplikace Bakaláři, aby si lépe zabezpečili své účty. Neznámý pachatel se dostal do účtu studenta a jeho jménem poslal do pražské školy výhružnou zprávu. Hrozil, že do budovy přijde ozbrojený a bude zabíjet. Policie proto okamžitě vyslala na místo hlídky. Student, z jehož účtu zpráva odešla, podle policie jejím autorem nebyl. Sněmovna schválila rozsáhlou změnu stavebního zákona a přehlasovala veto Senátu. Stavební úřady mají nově přejít z obcí pod stát a k povolení stavby má stačit jedno sloučené řízení. Podle vlády mají změny zrychlit výstavbu a přispět k dostupnějšímu bydlení. Nová pravidla budou nabíhat postupně a naplno mají platit od ledna 2028. Po krátkém ochlazení se o víkendu do Česka vrátí letní počasí, obloha bude převážně polojasná a srážek se objeví jen minimum. Odpolední teploty se budou pohybovat většinou mezi 23 a 27 stupni. Teplé počasí by navíc mělo pokračovat i na začátku příštího týdne. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Do unikátního podzemí u Hosína bychom se měli podívat v roce 2029. Jihočeský kraj chce právě v tomhle roce zpřístupnit bývalý kaolinový důl Orty. Návštěvnická trasa nabídne asi 700 metrů chodeb. Práce už začaly a vyjdou zhruba na 100 milionů korun. Celý důlní komplex se měří téměř 6 kilometrů. Jdeme na počasí. Na jihu se nám dneska citelně ochladí. V denních maximech to ukáže jen mezi 17 a 20 stupni. Čeká nás povětšinou oblačná obloha, ale pršet by nemělo.
11: Jopi, jopi, jopi.
12: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
11: Jopi, jopi, jopi.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: A my vám přejeme hezké ráno.
17: Krásný ráno, hezký čtvrtek.
18: Snídaně šampionů.
17: Michal se nám tady pochlubil, že přišel na to, jak ukončit hádku a ještě ji skončit s úsměvem a fakt jako dobře. Je to trošku bizár, ale prej to funguje a já se těším, až vám to za chviličku tady povyprávím.
19: Doufám, že jsi to umyl. Teda.
16: Já se na to moc netěším, no, ale teď už budeme muset. Lime Pain, Rita Ora, For You. Doslova For You na Hit Radio 8.03.
0: Hit Radio Faktor.

0: 50 odstínů šedi. Tohle je Lion Pain Rita Ora a taky čtvrteční Hit Radio 8.07. Dobré ránko.
1: Tak Míšo, ty ses nám tady chvástal...
2: Neodkládej to, strhni to jak náplast.
1: Vyřešil doma hádku krásně, tak jak to
0: no takhle, probíhalo. Tak my jsme měli včera večer takovou vášnivější debatu, jo? My jsme se trochu kvůli něčemu poštěkali.
2: Co jste řešili?
0: Tohle slovo si pamatujte, poštěkali. Jo?
2: Taková, co jste řešili?
0: Taková malá Itálie, stane se. No a neuvěřitelná věc, hele, kdyby to celý někdo natáčel, tak komedie hadr. Jo? My jsme byli v obýváku, pod mě svítila televize a když jsem měl teda tu svoji chvilku monologu, tak se stalo něco, co to celý ukončilo. Jo? Já tam stojím takhle v té tmě, udělal jsem krok a najednou si říkám, ty, já jsem do něčeho šlápnul. Vesmír poslal signál. My máme psa, který jako ty věci normálně nedělá, jo. Ale nevím, co se stalo a náš King Charles Cavalier, doteď to nechápu, jak to jako mohlo vzniknout, tak prostě tam byl jako bobek, jo.
1: A bylo ale, to king size?
0: Ale počkej, bylo to hodně king size a teďka, ale počkej, co se stalo to zásadní, jo. Hádka ukončena.
1: Opravdu.
0: Jako opravdu. Tam nešlo jako nic jiného jako dělat a říct, takže skončilo to smíchem. Já nevím, jestli jsem jako v tu chvíli chtěl jako se smát nebo brečet, ale vlastně tím se to celý vyřešilo, jo. Takže vlastně vesmír se stal signál, že bychom se na to už měli vykašlat.
1: Takhle, je to odporný, ale jako tip pro někoho možná dobrý, když jako opravdu nevíte, jak tu hádku ukončit.
0: No jasně, tak já už teďka do zásoby prostě vím, že jako pokud se třeba něco takového stane, tak už vím, jak to ukončit.
1: Jak se jmenuje pes?
2: Co mají udělat páry, který nemají psa, ale?
1: Michal může prodávat ještě.
0: Jasně. No to je jedno, takže spíš ta hlavní pointa byla o tom, jak a kdo ukončuje nějakou případnou hádku u vás, jestli třeba vy máte nějaký jeco jasný, když vy se třeba doma poštěkáte.
1: Ale my se moc neštěkáme. Ale teda dobře, tak když bychom se poštěkali, tak já si myslím, že my jsme oba takový rohatý, takže v minulosti bylo těžký pro oba z nás ustoupit, ale teďka vždycky vlastně dokážeme ustoupit oba dva a upřednostnit to nad tou hádkou, ten mír. Jako.
0: Dobře, takže u Jasmínu je mír. A co u Davidu?
2: No, my nemáme psa. A...
0: takže jak to řešíte vy?
2: Ne, my se taky hádáme málo.
0: Jasně. No tak vy, kdo nás posloucháte, tak jestli se vám stala nějaká takováhle bizarní věc, která vlastně byla jako dobře, že dopadlo to všechno jako hezky, já mám vzpomínku do konce života, jo. Tak nám dejte vědět, jak a kdo ukončí hádku u vás. Číslo 777-937-777. Když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme moc rádi, klidně nám to pošlete klasicky zprávou.
1: A budeme rádi i za podobný bizárky, se kterým přišel Michal, jo?
0: No, takhle.
1: Vylovte to z paměti.
0: Hlavně tohle chceme. Nico Santos, Human Being, další muzika pro vás na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: čtvrt na devět. Hit Radio Fuších, Petr Bič Project, Hey Now. S vámi Michal Jasmin a David, hezké ránko. Že se dva v páru občas poštěkají, stává se. Jak z toho ven? Občas se stane, že do vášnivý diskuze se přimotá tak absolutně nečekaná věc, že je hádka u konce a skončí to smíchem. To se stalo mně včera. Nicméně ptali jsme se vás, jestli máte taky nějaký takový zážitek, že něco nečekaného přišlo do toho naštvání a nakonec všechno bylo v pořádku.
1: Tak píše Katka, já takhle málem spala v autě, protože jsem z teky odešla z bytu s klíčema, ale od auta. Přítel nakonec, když mu bylo divný, že dlouho nejdu, upustil vztek a došel pro mě, protože jsem odmítala zvonit, když jsem přece naštvaná, tak se nebudu doprošovat.
0: No tak
1: že?
0: To dá rozum, že jo. Tak ještě, že přišel. Taky píše Jana, manžel odejde do garáže, když se vrátí za 2 hodiny, oba už většinou nevíme, kvůli čemu jsme se hádali.
1: Hele, ale to je fakt a to se mi párkrát v životě stalo, že jsem se jako naštvala a za chvíli už jsem zapomněla kvůli čemu, ale pořád ve mně byl ten naštvaný pocit.
0: Tak na tohle já jsem expert, no. Já to pak jako zapomenu, rád zapomenu.
1: Pája, u nás hádku ukončuje manželka. Většinou větou, dobře, dělej si, co chceš. A já už vím, že rozhodně nemám dělat to, co chci.
0: Tohle je past. Tohle je past, jo, tahle věta. Píše Martin, ahoj. U nás v klidu, paní se hádá na jiné adrese a psa jsem si nechal, tímto zdravím Lenku.
1: Tak prosím vás, když se hádáte, tak hlavně teda správný klíč, je to v první řadě. A když slyšíte, dělej si, co chceš, tak to nikdy neznamená, dělej si, co chceš.
0: Nikdy si nedělejte, co chcete. Nicméně vy si dělejte, co chcete, ale budeme rádi, když zůstanete s námi, když vám v uších bude znít Hit Radio Benson Boone, Beautiful Things, další muzika pro vás, chvíli po čtvrt na devět. Tak hezké ráno, šampioň.

0: Takhle zní Hit Radio. Tohle je Benson Boone. Kdo máte rád taneční muziku, tak rozhodně zůstaňte u rádia. Protože za malou chvíli dorazí Ava Max, Sweet But Psycho, taky Benders, Someone To You, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přidáme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova, Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Jedna noc, jeden příběh, jeden reálný dopad. 12. září vypukne festival Babí léto. Retro disco ve stylu 90. na louce u Stajky v jižních Čechách. Od 15 hodin dětská disco, večer velká 90ková diskopárty se speciálními efekty. Celý výtěžek pomůže Anetce k elektrickému vozíku. Na tombole se rozhodně nešetřilo. Více na festivalbabíléto.cz. Přijďte se bavit a zároveň podpořit dobrou věc.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Prémie 100 tisíc. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 tisíc pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
14: Freshness. Our focus.
15: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči pozor na průjezdu s Trakonicemi. Na kruhovém objezdu ve Volinské ulici stojí odstavené nákladní vozidlo. Tak tam projíždějte s opatrností. No a dál opatrně na průtahu Bujanovem, kde se pořád ještě šetří vážná nehoda osobního a nákladního auta.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Someone to you. Krásné ráno zítra, a tohle jsou Benders v 8.32. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nové iPhony mohou letos citelně zdražit. Nejvyšší model iPhone 18 Pro Max by mohl stát až kolem 40 000 korun. Ještě dražší pak bude očekávaný skládací iPhone, jehož cena může překročit 50 000. Horký že slíže oslaví 35 let na scéně svým největším koncertem v historii. Slovenská punkrocková kapela vystoupí v listopadu příštího roku v pražské O2 aréně. Chystá velkolepou show, na které se objeví také speciální hosté. Seriál Hospoda slaví 30 let od své televizní premiéry. První díl legendárního českého sitcomu se na obrazovkách objevil v roce 1996. Celkem vzniklo 52 epizod, které se dodnes pravidelně reprízují.
3: 96 jsem sice nebyla ještě na světě, ale když už jsem to znala, tak jsem to teda milovala.
0: Schválně ještě než si pustíme tu ukázku, tu znělku, tak víte, kolik do naší hospůdky vede schůdku? Vzpomenete si? Co?
2: No jasně.
0: Kolik?
2: 3.
0: Kolik, Jasmin říká?
3: No ano.
0: Tak schválně.
4: Do naší hospůdky vedou jen 3 schůdky.
0: A to je ten důvod?
4: To je ten důvod, má milá.
0: Proč se prostě neblbě veno? A nebo dobře dovnitř, že jo? Ježíš, tohle, když začínalo hrát, já u to byl přibitej jako malej.
3: Já to milovala.
0: Hele, Jan Kaniza toho se miloval. Ladislav Podměšil, taky prostě
3: národní.
0: Skvělý, perfektní. Ježíš, to je historie. Že se jde tak těžko ven.
4: Že se jde tak těžko ven.
0: A pojďme zpátky k tomu, na co jsme zvyklí, i když si myslím, že to možná znělku hospůdky bychom všichni ocenili, zaspívali si ji. Tak i tohle se můžeme zabroukat. Hey, what's wrong with you? Fats and Small na Hit Rádiu, pojďme na to.

0: 8.40, Hit Radio, Eva Farna a Miraj.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska jsme zazvonili v 70 a dneska to, dáme a pánové, cinklo. 7 000 korun vyhrála Pavlína, která slyšela zvonek ve vysílání Hit Radia a našla venku před domem naši hlídku.
2: Říkám si, že bychom si mohli poslechnout, jak to dneska vypadalo.
0: Pojďme na to.
3: Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
4: ven. Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom proto vás chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem spala kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prosím vás vylezte ven.
3: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
2: Ne.
4: No, prosím, 7 000 lidí takhle mávám na ulici.
3: A co když se registrovali ty psi? Pozor!
4: Dobrý den, je vás všechny zdravé.
3: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
4: Pavlína.
3: Vyhráváte 7 000 korun.
2: Gratulujeme.
4: Jo, moc děkuji.
2: Potěšíte takhle při čtvrteční
4: ráno.
3: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
4: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
3: No tak to je bomba.
2: Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hit Radia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
4: Děkuji.
0: 7 000 korun dneska svištělo na západ Čech. Kde to bude zítra? Nevíme.
2: To nevíme, ale víme, že zítra tím pádem hrajete opět 1 000 korun.
0: Opět. No prostě 5 000 korun 70.
2: A 25. září, kdy je poslední den soutěže.
0: Já to nechám vyznít. Poslední den soutěže.
2: Hrajete až o 50 000 korun!
0: Wow, registrace, detaily na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
13: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
14: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
13: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
17: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
18: No včera bylo pozdě.
19: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
20: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
21: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
22: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
23: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
24: Pro doma.
25: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Madcon, Baggin, 8.56. Tohle je Hit Radio, krásné ráno šampioni. A my se tímhle s vámi jdeme rozloučit.
1: Chceme vám poděkovat za další společný ráno. Už je čtvrtek, takže zítra dobrá nálada pátek.
0: Navíc připomeneme, že v soutěži Kdo pak to zvoní, jsme vám dneska rozdali 7000 korun, ty putovali na západ Čech. Na jaké místo republiky zítra poputuje 5000 a jestli bude výherce, tak to záleží na vás, takže se registrujte na webu hitradio.cz a buďte ready.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak zvládněte čtvrtek.
1: Mějte se krásně a zítra v 6.
0: Jsme tady, tak se na vás těšíme. Ahoj. Hit Radio.
3: 8.57, nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Koukám tady, že se bouralo na silnici 3 u obce Bujanov. Je to na Českokrumlovsku a jedná se bohužel o vážnou dopravní nehodu. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a jeden jízdní pruh je uzavřen. Tak s tím počítejte, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
10: Je 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké dopoledne. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice ale tento krok pokládá za populistický. Opravy bezmála 4-kilometrového úseku zbrzdily provoz na Českobudějovicku. Pracuje se mezi Boršovem nad Vltavou a Kamenným Újezdem, kde jsou dočasně zúžené jízdní pruhy. Je tam navíc i snížená rychlost na 30 km v hodině. Největší omezení by měla skončit kolem 20. října. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu dělala bezmála 17 stupňů Celsia. Byla tak skoro o stupeň nad průměrem z let 1991 až 2020. Jak dnes uvedla meteoslužba Evropské unie Copernicus. No a jdeme taky na fotbal. Dohrávalo se páté kolo naší nejvyšší soutěže. Jablonec včera porazil ostravský Baník 3-0 a Hradec remizoval s Plzní bez branek 0-0. Lídrem tabulky dál zůstává Slávie, která má před druhým Libercem náskok jednoho bodu.
11: Jopi, jopi, jopi.
12: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
11: Jopi, jopi, jopi.
3: Dneska to na sluneční brýle asi nebude, čeká nás převážně oblačná obloha. Teploty se odpoledne dostanou na 17 až 20.
2: Hit Radio Faktor.
3: Hezké dopoledne, za mikrofonem Matyáš a přiznám se, že dneska je ten den, kdy jedno kafe po ránu nestačí. Možná je to taky tím počasím, nevím. Každopádně za chvilku nás všechny nakopnou další hity. A máme tady taky dalšího šťastlivce, který od nás dostal peníze, tak samozřejmě i to probereme, i k tomu se vrátíme. Teď pojďme na ty hity Linkin Park a George Ezra, Shotgun.

0: Švédský národní poklad. DJ Avicii, Without You. Hit Radio Faktor s vámi, 10 hodin, 9 hodin, 10 minut, už bychom byli o hodinu starší, no vidíte. Máte někde na těle mateřské znaménko? Já ho mám třeba na zádech, takže když jsem u vody a sundám si tričko, tak je vidět. Za týden si taková znaménka můžete v Budějovicích nechat zdarma zkontrolovat. Na náměstí Přemysla Otakara II. Bude od 1 do 5. Den jihočeského zdraví a prevence. Můžete tam přijít bez objednání a kromě znamének vám zdarma taky změří cukr, cholesterol, tlak nebo stav tepen. Budete si moci vyzkoušet i první pomoc a resuscitaci pod vedením jihočeských záchranářů. A klidně sebou vemte i děti. Jestli jim často říkáte, ať si pořádně umejou ruce, tak tady si pod UV světlem budete moci ověřit, jak dobře si ruce myjete. Tahle ta akce stojí rozhodně za pozornost, protože se díky ní dozvíte, jak vlastně na tom jste. Takže Den jihočeského zdraví a prevence příští čtvrtek od 1 do 5 na náměstí v Českých Budějovicích. Tak tam klidně po práci zajděte, ale teď je na čase poslat vám další hity. Mám tady pro vás Poetiku a song Mám pocit, že tě ztrácím. Čas už je léčí,
1: tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Slyšíte? Vytváříme u vás v práci velmi příjemnou atmosféru. Welschli Arms právě teď. Máme tu aktuálně souboj o nejlepší hit Michaela Jacksona a je to vlastně docela dost krutej souboj, dost krutý utkání, protože všechny songy od Michaela Jacksona jsou naprosto skvělý a vy musíte vybrat jen jeden jediný hit. My už víme, že vítězem se stane buď Black or White, anebo Billie Jean. Pojďme si to poslechnout, jo? Takže komu dáte svůj hlas? Bude to tenhle hit? A nebo tenhle? Těžký rozhodování, co? Tak pojďte hlasovat všechno na Instagramu Hitradia Faktor ve storíčku a zítra se rozdíme vítěze.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
7: Freshness. Our focus.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
9: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
10: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
13: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
14: Vinylovou? A bude sama hrát?
13: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
15: Experto Family. Od V podlahy.
16: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu. zlepši si náladu.

jestli něco neumím, tak tančit. Vypadám u toho jak z jiný planety, ale tenhle ten song mě k tomu nutí. Purple Disco Machine. Taky byste si trsli? Ani se vám nedivím. Teď mě ale zajímá hlavně u vás, pánové, jestli si vzpomenete, kdy máte s vaší manželkou výročí svatby. Dáte dohromady to datum? Já si to naštěstí pamatuju, my jsme to výročí měli asi předevčírem, slavili jsme 14 let, dokonce jsme stihli i rychlou večeři. Ale teď si zkuste tipnout, jak dlouho trvalo to nejdelší zaznamenané manželství na světě. Bylo to, teď se podržte, 91 let a 12 dní. Dokážete si to představit? Být takhle dlouho s jedním partnerem? Dámy, vemte si, že by 91 let nezvedal prkínko na záchodě. Že by každý den mlaskal u jídla. Nebo že by se jeho smradlavý ponožky válely všude jinde, jen ne v koši na prádlo. 91 let a 12 dní, to je masakr. Kam se hrabe těch našich 14 let? Jsou tady další hity. Za chvilku pokáč Solitaire a teď si dáme klasiku od skupiny Roxette. Song Slippin' in my car.

0: S Pokáčem jsme si zahráli solitér takhle v pracovní době 9.39. A Budějovičáci pozor, znáte takovou tu zkratku ze Sucháče na Hlinsko? Nebo lépe řečeno, my jsme si tak krátili cestu ze Sucháče na Rudolfovskou. Tý zkratce se říká krček, tak tuhletu cestu můžete využívat už jenom do neděle. Pak tu začnou práce na jeho trvalém zaslepení a tranzit dopravy tudy absolutně skončí. Náhradní trasa už ale funguje. Z Vrbenské přes novou propojku u Dubičného potoka a pak vlastně vyjedete na Rudolfovský. My jsme to projeli za vás, tu cestu, všechno jsme to natočili, abyste věděli kudy, tak mrkněte na video, který najdete buď na našem Facebooku, nebo na našem Instagramu. Hezké dopoledne, za chvilku Lady Gaga.
1: Peníze, spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
10: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
11: Freshness. Our focus.
12: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
13: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
14: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
15: Ty v Bauhausu nevedeme.
14: A Auschus našel byste?
15: To vás zklamu, bohužel.
14: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
15: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
16: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
17: když se to má podařit. Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
18: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
17: Jedu ale jen na čerpačku.
18: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
19: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Hit Radio Faktor.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
20: that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Gimme Love, tohle byla Sia, na hodinách máme 9.57, krásné dopoledne. Zdravíme i za volant, nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Teď jsem zkontroloval i policejní server, ten bohužel, nebo bohudík teda mlčí. Jsem rád, že se nikde nebouralo. Zdržet nebo přibrzdit váš můžou akorát práce údržby, například na D4 ve směru na Prahu na 69. kilometru. Tak tam zpomalte. Ať vám to dobře jede, ať vám k tomu skvěle hrajeme a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: 10 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Nebezpečný nález na Šumavě čeká likvidace. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku průzkum odhalil asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a zhruba 1000 tun kontaminované zeminy. Jak moc je to nebezpečné, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
11: Průzkum z letošního roku potvrdil rozsáhlou kontaminaci půdy a závažná rizika pro zdraví lidí i životní prostředí. Chemické látky jsou karcinogenní, mohou poškodit reprodukční, vývojový, hormonální a imunitní systém. Některé z nalezených látek představují také významné riziko pro kvalitu podzemní vody.
10: Do zahájení sanace někdy na konci září bude prostor střežit policie. O víkendu se k nám vrátí letní počasí. Píší o tom novinky.cz, podle kterých bude zítra ještě dost pršet, hlavně na východě našeho území. O víkendu se ale počasí postupně uklidní a místy se ukáže i sluníčko. Odpolední teploty mohou v sobotu a v neděli vystoupat až ke 24 stupňům. Českobudějovické nemocnici se tenčí zásoby krve. Jak aktuálně uvádí na svých webových stránkách, ocenila by zejména dárce se skupinou 0 negativní. A negativní a B negativní i pozitivní. Odběry probíhají každý všední den dopoledne a chodit mohou i prvodárci. Tenistky Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou na US Open postoupily do finále 4 hry. Od společného kariérního Grand Slamu je tak dělí poslední výhra. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Diana Schneiderová, Elis Mertensová ve dvou setech.
12: Jopi, jopi, jopi.
13: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
12: Jopi, jopi, jopi.
0: Dneska je přesně takovýto počasí, kdy ráno stojíte před skříní a přemýšlíte, co si vlastně vzít na sebe. Bude spíš šedivá obloha, namíříme do 20 stupňů, takže mikina podle mě nebude úplně špatná volba.
8: Hit Radio Faktor.
0: No pak to zvoní. No přece my zvoníme po 7 hodině a vezeme vám prachy. Jak dopadlo to dnešní zvonění, to si připomeneme už za chvilku. Hit Radio. A do té doby samozřejmě skvělý hity pro vás. Dáme si Krištof a tohle už je Mark Ambor.

0: tohle jsem mu vždycky záviděl. Ve videoklipu na tuhle ten song Adam Levine stojí na místě a kolem něj se točí samý krásný a slavný ženy. Je tam třeba Jennifer Lopez, Camila Cabello. No ale na konci se stejně obejme se svojí ženou. Maroon 5.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je podle vás 30 vteřin dost času, nebo naopak? Tak za 30 vteřin stihnete ráno dojít z postele do koupelny. Stihnete si navíc ponožky, zvládnete otevřít lednici a zjistit, že tam stejně nic není. Ale zvládli byste za 30 vteřin doběhnout ke dveřím, pokud by někdo zvonil? My zvoníme každý den po 7 hodině a pokaždé na jiné adrese. Může to být na rušné silnici, kde projíždí jedno auto za druhým. Ale můžeme stát i před domečkem na kraji lesa, kde slyšíte jen šumění potoka. Pokud nám do 30 vteřin otevřete, vyhráváte peníze. Pojďme si připomenout, jak dopadlo to dnešní kolo v 7 hodin a 10 minut.
2: Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: ven. Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom prosím vás chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem ospalá kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prosím vás vylezte ven.
2: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
4: Ne.
3: No, prosím, 7 000 lidí takhle mávám na ulici.
2: A co když se registrovali?
3: Jo, vlastně nejsem vede.
2: Pozor!
3: Dobrý den, je vás všechny zdravé.
2: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
2: Vyhráváte 7 000 korun.
4: Gratulujeme.
3: Jo, moc děkuji.
4: Potěšíte takhle při čtvrteční
3: ráno.
2: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
3: Úžasný. Krasný ráno, asi nejlepší v životě.
2: No tak to je bomba.
4: Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hitrádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
3: Děkujeme.
0: Super, takže dneska jsme prachy rozdali, zítra ve hře 5 000, ale na konci této hry zazvoníme a v ruce budeme mít 50 000. Wow, to už je důvod se zaregistrovat, co? Všechno najdete na webu hydradiofaktor.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Teď jsme si tu vytvořili trošku zimní atmosféru. Ledové království, Let It Go, Demi Lovato. Ne, ještě ne, zimu ještě ne. Posloucháte Hit Radio Faktor. Kdo z vás jste se chystali na houbařský víkend na Javorníku, tak přibrzděte. Akce je totiž zrušena. Měla tam být výstava hub, nebo dokonce houbařská vycházka s mykologem, ale na webu se teď objevilo toto oznámení. Bohužel nám aktuální přírodní podmínky neumožňují uskutečnit program tak, jak jsme si původně představovali. Houby sice začínají růst, ale pro rozmanitost výstavy nejsou v lese ideální podmínky. Tak nevadí, snad příště. My se každopádně za chvilku podíváme na akce, které se konat budou, a my vás pochopitelně na ně zveme a lákáme. Tak si na to počkejte.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na Dek.cz.
6: Zlato, potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
7: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
6: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
7: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
6: Teprve začátek.
8: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
9: Jak by vypadala naše krajina, kdyby se lidé nikdy nestali zemědělci? A jaké stopy po sobě jednou zanecháme my? Vydejte se na cestu časem a objevte, jak člověk měnil krajinu a krajina jeho. V sobotu 12. září od 10 hodin ožije pivovarská zahrada v Českém Krumlově 8. ročníkem Krumbenove. Pravěká a středověká řemesla, workshopy, muzeum v zahradě, zážitková stezka i večerní rytmy Bohemian Bards. Krumbenove. Více na muzeum.cz.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
13: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
14: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
13: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
14: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
15: Prior je tady totiž pro vás.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
18: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
17: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
18: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
19: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: tomu John Newman, Hydrádio Faktor, máme krátce po půl jedenácté.
1: Kam vyrazit?
0: Housle a harfa, dva nástroje, které spolu možná běžně neslýcháte. A teď si představte jejich zvuk v historické kapitulální síni Strakonického hradu. To už je trošku jiný způsob, jak strávit sváteční večer, co říkáte? Takže v pondělí 28. září tam zahrají houslový virtuos Jaroslav Svěcený a harfenistka Barbora Plachá. Ten koncert ve znamení svatého Václava začne v 6 hodin večer. Umíte jezdit na motorce tak, abyste zvládli trať plnou překážek a přitom nespadli? V sobotu si to v Hamru u Vyššího Brodu můžete vyzkoušet a nejen vy dospěláci, ale taky děti. Připravené budou závody na benzínových i elektrických motorkách a začne se v 10 dopoledne. No a na terase Jihočeského muzea se od zítřka můžete potkat s kytkami, které rozhodně nejsou jen tak na okrasu. Mucholapky, rosnatky nebo láčkovky si potravu chytají sami. Výstava masožravých rostlin není samozřejmě jenom na koukání. Pokud vás některá z nich zaujme, můžete si ji rovnou koupit a odnést domů.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.
0: Ještě mám pro vás jednu pozvánku, ne tedy na akci, ale na hudební speciál, který pro vás máme večer od 18 hodin. Hrajeme to nejlepší z uplynulých dekád. 80, 90 a taky songy z nového milénia. A tady je pozvánka. Skupina Bon Jovi.

0: Holky nám trošku omládly, Forever Young, David Guetta, Alphaville, Ava Max a za chvilku 10:45. Dneska zamračený a takový šedivý den, zítra by mělo zase pršet, ale o víkendu se k nám vrátí letní počasí. Mělo by se ukázat slunce a teploměr by se měl pohybovat kolem 24 stupňů. Takže pokud jste plánovali, že už je nejvyšší čas vypustit bazén, ještě chvilku s tím počkejte. Sebastian za chvilku a v 11 čerstvé zprávy. Hit Radio.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
4: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.pracevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
5: V Ternu nyní fakci. Mletá káva Jihlavanka Standard. 1 kg za 199,90. Pivo Budweiser Budvar Originál. 0,5 litru ve skle s aplikací Terno Trefa za 17,90. Ryze české Terno.
6: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Pro doma.
11: Já nový plot mám.
12: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
15: Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
14: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
19: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
20: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
21: Na kráji zamíchej a chodnej ňam, ňam, ňam.
10: Hit Radio Faktor.
22: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Ordinary, za chvilku se na vás chystá kapela Imagine Dragons. Teď ale na silnice máme pro vás ten nejlepší dopravní servis na jihu Čech. České Budějovice, ulice Na Zlaté stosce, je tam olej na vozovce, na místo jedou hasiči. A ještě se přesuneme do Plané nad Lužnicí, ulice Československé lidové armády. Porouchané vozidlo, tak očekávejte zdržení. Já vám přeju šťastnou cestu a musím samozřejmě i připomenout, že vaše dopravní informace volejte na 800 801.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschus našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
6: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Faktor.
7: 11 hodin, hezké dopoledne, u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše. Schůzka se uskuteční po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů, kterého by se oba politici měli jako klíčníci zúčastnit. Tématem schůzky bude koordinace zahraniční politiky, zejména účast hlavy státu na valném shromáždění OSN. Policie vyzvala uživatele informačního systému Bakaláři, který slouží ke komunikaci školy s žáky a rodiči, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Neznámému pachateli se totiž povedlo prolomit účet studenta. Jeho jménem pak poslal do jedné školy výhružnou zprávu. Případ řeší policie. Podzim přináší novinky také do městské hromadné dopravy. V Českých Budějovicích začaly v září platit důležité změny. O co jde, to ví mluvčí místního dopravního podniku Barbora Fischer.
8: Předplatní jízdenky si cestující mohou online zakoupit v aplikaci DPMCB. Do 18 let stačí přiložit profilovou fotku a doklad totožnosti. Studenti doplní ještě potvrzení o studiu nebo platný studentský průkaz.
7: Jízdenky pro jednotlivé tarifní zóny si cestující mohou koupit také prostřednictvím krajské mobilní aplikace. Fotbalisté Slavie dnes domácím zápasem proti Lens vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané se v úvodním z 8 kol pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části této prestižní soutěže, které trvá už 19 utkání. Dodám, že úvodní hvězd zápasu zazní přesně v 21 hodin.
9: Jopi, jopi, jopi.
10: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
9: Jopi, jopi, jopi.
0: Zvykli jsme si, že obloha na jihu Čech mívá modrou barvu, ale dneska jinak. Šedivo bude po celý den a teplota do 20 stupňů.
6: Hit Radio Faktor.
0: Já jsem moc rád, že nás sladíte, Hit Radio Faktor s vámi, a startuje poslední hodina toho dnešního dopoledne. Jsou tady Imagine Dragons.

Já bych řekl, že docela nebezpečná melodie. Tohle je totiž přesně ten song, který si budete broukat až do večera. Artemas. Autem, na kole nebo pěšky? Jak jste se dneska dopravili do práce? Pokud jste to vzali takzvaně po svých, tak byste se měli cítit šťastnější. Tvrdí to alespoň odborníci, co tomu rozumí. Cesta pěšky do práce prý snižuje stres a ještě vám pomůže mentálně se na celý ten den lépe připravit. Já teda musím říct, že občas do práce pěšky chodím, když je hezky a mám čas, ale víte, proč máme my chodci lepší náladu? No protože nemusíme platit takový pálky za benzín a naftu. Všimli jste si, kolik to teď stojí? Si 50 korun za litr. Takže to je jasný. Chodíte pěšky, jste šťastnější. Prostě nic neřešíte. Tady jsou další hity právě teď za 100 let.

0: Linkin Park, to je po každý pořádná dávka energie. Hydrádio Faktor. Dneska je Mezinárodní den večeře u televize. Ano, to je ten den, kdy můžete jíst bez výčitek na gauči přímo u televize. Já strašně rád večeřím na gauči u televize, ale nesmí mě u toho vidět manželka. Ta by nadávala, hele. V každém případě dneska je povoleno si nechat servírovat přímo na pohovku. Tak co to bude? Pizza, burger nebo třeba nudle, který potom máte omotaný i kolem ovladače? Já myslím, že radost z toho budou mít vlastně i děti, akorát bacha, ať na sobě nemají pyžamo, protože pak hrozí, že si je zamažou kečupem. Znáte to, že jo? Ono vlastně jídlo u televize je taková týmová práce rodičů. Jeden krmí batole, nebo se snaží dětem aspoň asistovat při krájení, a ten druhý zase odhání psa, který už netrpělivě čeká na první spadlou hranolku. Prostě klasika. Tak si to dneska užijte. Hit Radio.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus.
8: Když se to má podařit.
9: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
10: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic, a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
11: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
12: Vinylovou? A bude sama hrát?
11: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
13: Experto Family. Od V podlahy.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
16: Ano, prosím.
17: Ahoj, umíš skrotit stroj?
16: Co je to za otázku?
17: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
16: Proč bych měl jít právě k vám?
17: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
16: Kde zjistím víc?
17: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Verona, ještě v tom původním složení Petr a Markéta. Hey boy! Teď se vás zeptám, víte, kdo dělá úplně ty nejlepší balady? Si vás to překvapí, jsou to rockový, metalový a hard rockový kapely. Trošku paradox, co? Ne, vemte si třeba skupinu Mr. Big, což je vlastně slavná hard rocková kapela. A právě od nich známe třeba baladu Wild World. Pak tu máme třeba Metallicu a jejich slavné Nothing Else Matters. Tímto způsobem můžeme pokračovat dál a dál a já vám další důkaz toho pustím právě teď. Skupina Limp Bizkit, která hraje vlastně kombinaci metalu, hip-hopu, rapu a hardcoreu, ale i oni měli období, kdy zpomalili a najeli na takovou tu romantickou strunu a výsledkem byla balada jako hrom. Tady je song Behind Blue Eyes a myslím si, že další argument už nepotřebujete. Tak si to užijte.

0: Mine. Za chvilku bude 11:45 a jestli vás čeká obědová pauza, tak toho zkuste využít, že máte čas. A zaregistrujte se na našem webu do hry Kdo pak to zvoní. Klidně i z pracovního počítače, proč ne, je to hotový raz dva. Ve hře jsou prachy, který vám dovezeme přímo k vám domů, přímo před dveře. No a zítra po 7. hodině vyrazíme na další adresu, třeba právě k vám. Tak hodně štěstí, já se budu těšit zase zítra po 9. hodině, bude pátek a za pár okamžiků už kolega Jirka Pelnář a čtvrteční srdcovky, tak si je užijte.
1: Víte, co je nejlepší k víkendové snídani? Lea Děnděši.
2: Dobré ráno.
1: Spousta energie, skvělá nálada a vážných informací jen tolik, kolik jich pro víkend potřebujete.
2: To byl spíš pozdrav nějaký indiánský, ne?
3: Asi jo.
1: Víkend je lepší s Hitrádiem. Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke 2.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
8: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí Nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
7: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz. EU Autoservis.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
2: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven.
1: www.euautoservis.cz.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
4: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
9: Hit Radio Faktor.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech je dopolední provoz v Plané nad Lužnicí. Komplikoval porouchaný osobák na třídě československé armády u jezu. Podle policejního serveru už ale vše bylo vyřešeno, odstraněno a místem projedeme. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický, poslanci se dnes budou věnovat také pravidelným interpelacím na členy vlády. Dětské cyklosedačky mají problémy s bezpečností. Ukázala to evropská kontrolní akce, do které se zapojila také Česká obchodní inspekce. Jaké jsou výsledky, dodá mluvčí inspektorů František Kotrba.
9: Kontrolováno bylo celkem 28 modelů a 25 z nich prošlo i laboratorním testováním. Z těchto laboratorně testovaných výrobků, jich 17, to představuje více než 2/3, nesplnilo alespoň jeden z požadavků normy.
8: Nejčastěji byly zjištěny nedostatky zádržných systémů, mechanické pevnosti a trvanlivosti konstrukce. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsend postoupily do finále deblu na US Open. Od společného kariérního Grand Slamu je dělí jen jedna výhra. Českoamerický pár bude bojovat o titul zítra a narazí na domácí dvojici Robin Montgomery a Ashlyn Krug. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Případ dvou psů z Lipna má po několika měsících vysvětlení. Odbor na zkoumání potvrdila, že příčinou jejich úhynu byly bentické synice. Ty se běžně drží u dna, kvůli nízké hladině nádrže se ale dostaly i do míst, kde k nim psy měli snadný přístup. Policie vyloučila cizí zavinění.
10: Jopi, jopi, jopi.
11: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
10: Jopi, jopi, jopi.
2: Polojasné oblohy se dneska odpoledne na jihu dočkáme jen přechodně, čeká nás spíš oblačno, ale pršet by nemělo. Naměříme jen do 20 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Je 12 hodin, 2 minuty máme po zprávách, pohodové čtvrteční poledne vám přeju. Začínají nám srdcovky, myslím, že už to klidně můžu nazvat jako hudební pořad a doufám, že poběží pořad. Máme před sebou jako vždy 5 hitů, které už mají nějaké ty vrásky, ale hlavně jsou to hity, které nás vrací ve vzpomínkách do dob, kdy nám bylo dobře, kdy nám bylo hezky. Ta první je z roku 1994 a musím za ní poděkovat Tomášovi, který mi včera večer kolem 10:30 napsal soukromou zprávu na můj Instagram a píše tam: Ahoj Jirko, moc díky za srdcovky, škoda, že netrvají celou hodinu, respektuji tvoji práci a uznávám znalosti, které o hudbě máš. Já roky dělal DJ a práce v rádiu je můj celoživotní sen. ale neumím tak dobře mluvit, nikdy mi to nešlo. Kdybych byl na tvém místě, pustil bych tam Bobbyho Browna. To je úplná klasika, ale neber to tak, že ti kecám do práce. Čau a dobrou, Tom. Nádherný. Tak Tome, zaprvé, vůbec mi nekecáš do práce, naopak, já jsem za to rád. Můžete mi klidně psát i vy. No a za druhé, dneska je ten den, kdy se ti splní sen, protože právě teď se stáváš mým kolegou a DJem Hitrádia, protože první srdcovku nehraju já, ale tu vám, dámy a pánové, vybírá můj kolega, skvělý DJ, fajn chlap a člověk, který taky ponucuje, Tomáš. Tady je Bobby Brown.

0: Ex-manžel Whitney Houston Bobby Brown, rok 1994. Dva můžou tohle hru si klidně zahrát. Two can play that game na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Což je mimochodem i stejný název pro film ze začátku milénia, ve kterým si shodou okolností Bobby Brown taky zahrál. Moc díky za všechny zprávy, které teď posíláte na WhatsApp 777-937-777. Ozval se i Tomáš, že teda tohle absolutně nečekal a že je rád, že jsem si vůbec jeho zprávu přečetl a že se omlouvá, že mi psal na soukromý Instagram, jak říkám, úplně v pohodě. Srdcovky jsou tady pro vás a jsou hlavně o vás, o vašich vzpomínkách, takže my všichni to tady tak nějak jako dáváme dohromady. Srdcovka na přání dneska ještě bude? Každopádně, Tomáši, jenom pro tebe tady zpráva od Marily, která píše: ahoj Jirko, skvělá rada od kolegy, už to se mnou v práci hází. Takže, jak říkám, tady se pozná dobrý DJ, takže kámo, děkuju pěkně. No a co tady mám pro vás dál? Dáme si Britney Spears, děvčata, to je především pro vás. Nebude to taková ta úplná klasika Oops, I Did It Again, i když je to vlastně ze stejného alba. Je to píseň, která je pomalá, romantická. Mně tam dost připomíná ta jedna pasáž i píseň od Michaela Jacksona. I když podle kritiků je to spíš jako hodně podobný na Davida Bowieho, Davida Bowieho a Iggyho Popa, jejich píseň China Girl. Co je zajímavé, tak je, že tuhle píseň pro Britney Spears napsal kytarista od Briana Adamse a také společně s ním Shania Twain, zpěvačka. Ještě předtím, než se úplně proslavila. Takhle to vypadá, když se prostě jako umělci dají dohromady a napíšou píseň pro jinou umělkyni, která to dokáže stvárnit takovým způsobem, že i více jak 20 let na to se to hraje v rádiu. Mimochodem tohle už je 25 let. Britney Spears, právě teď, srdcovka číslo 2.

0: Na Hit Radio srdcovka přesně ve čtvrt na tři. Tohle je prostě něco, co vám zvedne náladu. Phil Collins a dvě srdce.
1: Největší srdcovky.
0: Před námi třetí srdcovka a pro dnešní den tak jsem vybral ještě speciální duet, protože si říkám, že když je takhle jako konec pracovního týdne, je dobrý začít pomalu, ale jistě přemýšlet taky nad víkendem. A občas, co vám dokáže ten víkend zkazit víc než počasí, je ta druhá polovička, se kterou ten víkend trávíte. Takže je vždycky velmi důležitý vymyslet, s kým budete trávit ten víkend. A nakonec vám dojde i to, že nejde o to, kde to je, ale důležitý je, s kým to je. No a Sting natočil fantastický duet, který my si dneska dáme jako třetí srdcovku. A tady je přesně jako ukázáno, že je úplně jedno, kde to natáčeli, kdy to natáčeli, ale důležitý je, že to natočili spolu. Je to kovbojský song, jmenuje se This Cowboy Song a je to Sting a Peto Benton. Jenom pro vás. Právě teď na Hit Radio v srdcovkách. Pojďte se usmát, i když je venku ošklivě.

0: Malá zastávka ve Švédsku, Licky Lee na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Možná si říkáte, ale tohle není zas tak jako starý. A já na to říkám, ale srdcovky nemusí být jenom starý. Naopak, může to být hit, který je klidně jenom 5 let na světě. Ale je to hit, který nás chytil za srdce a právě proto tady má místo i v našich srdcovkách i třeba právě hit, který jsme teď slyšeli, který mimochodem, ježi, kdy to bylo? Ty jsem úplně zapomněl v jakém roce, ale je to nějaký 2010, 2011, něco takového? Hele, schválně. Strejček Google poradí, ano, 2011, takže 15 let, tak tento hit dneska tak má svoji občanku. To je skvělý. A teď je otázka, jaký hit chytil za srdce kdy vás. Jo? Srdcovka na přání je pro vás připravená. Pište zprávy na 777-937-777 nebo klidně posílejte hlasovky. Může to být hit, který prostě máte rádi. Hit, který vás dojímá, máte s ním spojenou nějakou nostalgickou vzpomínku, nebo naopak to může být píseň, která vás nakopne, potřebujete zlepšit náladu, dodat energii. To všechno umíme. Jestli tohle někdo opravdu umí, tak to není žádný hořčík, jo. Ale je to muzika, je to hudba, jsou to písně. Teď je to na vás. 777-937-777.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Stavební Nidek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Teď platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
9: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
10: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
9: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo.
11: iPhone 17.
12: Laserové projektory.
11: Sluchátka Apple Beats.
12: A stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: EU Autoservis umí i rychlo servis. Olej brzdy přezouvání uděláme na počkání. Opravy my máme rádi, pojišťovny jsou hej!
15: Hej,
14: kamarádi!
16: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
17: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven.
16: www.euautoservis.cz.
18: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
19: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
15: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: největší srdcovky.
1: Je chviličku po půl jedné odpoledne, posloucháte Hit Radio, já jsem Jirka Pelnář a tady je srdcovka na vaše přání. Na WhatsApp 777-937-777 jste posílali zprávy, co byste chtěli slyšet a mám tady jednu velkou prosbu. Ahoj Jiříku, potřebujeme s kolegyňkou Jíťou zvednout náladu a energii. Jako každý někdy zažíváme momentálně náročnější období v práci a potřebujeme prostě dobít baterky. Zahrál bys nám naši srdcovku Earth, Wind and Fire, píseň September, to nás nakopne a myslím, že nejen nás. Moc, moc díky, Jana a Jitka. Tak holky, děvčata, no jasně, strašně moc rád. Hele, to počasí, který je venku, jo, pokud je teď u vás taky teda takhle jako šíleně pod mrakem, už začíná být trošku depkoidní, jo, to září, možná už to na vás taky jako trošku padá. A tak si dáme píseň z roku 1978, která se sice jmenuje Září, ale je to přesně pravý opak jakýkoliv podzimní depky. Tohle je doslova a dopísmené hudební babí léto. Jo, tohle vám zvedne náladu. Je to tedy od skupiny, která je mimo jiné uvedená také v rock'n'rollové síni slávy. A nebojte se, pojďte to pustit ven, usmějte se. Budete teda potřebovat hodně vysoký hlas, něco ve stylu. Ale nebojte se, zaspívejte si, až jste v práci, doma, v autě, kdekoliv. Žijeme jenom jednou, pojďte se bavit a usmívat se na celý svět.

0: Legendární Sweet Caroline v moderním remixu, to už je taky srdcovka Neil Diamond a Two Friends. Dnešní srdcovky jsou za námi a my pokračujeme dál. Snad vás dneska někdo potěší, tak jako mě potěšila Andy a její zpráva. To vám musím přečíst. Píše tady, teda wow, nikdy jsem nepsala ani tobě, ani do rádia, ale dnešní srdcovky mě dostaly. Skvělý výběr, tančím uvaření oběda, děkuju. Tak ne Andy, to já děkuju. A nejenom tobě za tuhle zprávu, ale i vám za to, že srdcovky na Hit Rádiu posloucháte a že se nebojíte mi napsat na WhatsApp Hit Rádia ani mě na Instagram, jaká hudba vás baví. Jakou hudbu máte rádi, co byste chtěli slyšet, protože od toho tady srdcovky přeci jsou, aby vám udělali radost a abyste přišli na jiné myšlenky. No a akord v dnešní době, že jo, kdy to zase bude nátřesk teďko předvolebních slibů a útoků jedné strany na druhou a tak, možná už se taky z toho unavený. Nakonec je to vlastně jedno, protože stejně všechny sliby jsou pase, to už víme. Benzín je za 50 korun, hypotéky za nesmysl. Teď ještě pokud po 50 přijdete o práci, tak jste úplně v háji, protože se sníží podpora v nezaměstnanosti. To je super. Jako by v tomhle věku všechny firmy stály s otevřenou náručí a vy byste měli 10 nabídek na práci na každém prstu. Takže, jak říkám, pojďme se nestresovat a aspoň v rádiu si poslechněte to, co máte rádi. Posílejte mi vaše přání a zítra ve 12 si dáme další srdcovky. Do 13. hodiny do zpráv ještě třeba. Tohle, co vás taky postaví na nohy a co se taky objevilo dneska jako srdcovka na přání. Ego, Robert Burian, Žijeme len raz, tady na Hit Rádiu. Už za chvilku.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
8: Freshness. Our focus.
9: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
10: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
11: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
12: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
13: Zastav to!
14: Cože?
13: Zastav to! Engel Kaplice hledá svářeče. Jsou světovou jedničkou ve výrobě vstřikovacích lisů, nabízejí dobré peníze a spoustu zajímavých benefitů. Tak si pospěš, ať tam ten tvůj životopis tentokrát mají včas. Více informací najdeš na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
15: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Damiano David tady na solové dráze, ale prý se podle všeho vrací zpátky do Måneskin. Tak uvidíme. Je 12.59, před námi nejnovější zprávy na Hitrádiu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor, jestli máte namířeno do Lišova. Pod benzínkou jste zpozorovali černého policejního bavoráka. Nejspíš tu krouží kolem a měří rychlost, tak snad jezdíte, jak se má, a pokuta nehrozí. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku. CZ.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv pře Lucie Daňková. Zálohování PET láhví ministr životního prostředí Igor Červený zavádět nechce. Řekl to při dnešních sněmovních interpelacích. V případě hliníkových plechovek zálohování nevyloučil. Lidé by je ale nevraceli do obchodu, jak to prosazuje někdejší šéf rezortu Petr Hladík. Po přechodu studené fronty se citelně ochladilo. Zítra bude ještě pršet hlavně na východě země. O víkendu se počasí postupně uklidní a místy se ukáže více sluníčka. Odpolední teploty budou v sobotu i v neděli stoupat na 24 stupňů. Další déšť pak dorazí v noci na pondělí. No a komáři mohou přenášet infekční nemoci i teď na podzim. Cestovatelé by proto měli být opatrní, hlavně při cestách do jižní Evropy a Asie. Hrozí například západonilská horečka nebo horečka dengue. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Martin Novotný.
11: Není důvod kvůli riziku nákazy rušit dovolenou nebo měnit cestovní plány. Je ale potřeba počítat s tím, že komár na jihu Evropy už nemusí být jen nepříjemným hmyzem, ale může přenášet i infekční onemocnění. Ochrana je přitom jednoduchá. Základem je vhodný repelent a důsledná ochrana před poštípáním, a to i během dne.
10: Důležité je také nosit oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a chránit prostor, kde spíte. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Nový most kosmonautů v Budějcích už dostává konkrétní podobu. U Malše začali stavbaři skládat a svařovat jeho ocelovou konstrukci. Most v Mánesově ulici vyjde na zhruba 220 milionů korun a pokud půjde všechno podle plánu, řidičům se otevře na začátku prosince.
12: Yuppie, yuppie, yuppie.
13: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Yuppie z Hroznovky v Budějicích.
12: Yuppie, yuppie, yuppie.
1: Dneska odpoledne by pršet nemělo, přehánky dorazí opět zítra na jihu. Čekáme povětšinou oblačnost, denními maximy nízko, jen do 20 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je 13 hodin, posloucháte Hit Radio a ta 13 je docela symbolická, protože po 13 letech se Davis Cup vrací zpátky do Prahy, a to konkrétně tedy do O2 Areny. Budeme si povídat v této hodině o tenise, jaké máme šance, proti komu budeme hrát, kdo za nás nastoupí, a taky vám řeknu, jak se na Davis Cup můžete dostat úplně zadarmo. To všechno už za cca 10 minut, do té doby Tom Walker, Sonic nebo právě teď duet Eva Farna a Miraj Navrátil.
2: Hit Radio Faktor.

Na Hit Rádiu Tom Walker s písní Nech nech světla roužnutý. Rozsvícený, ano. Nech rozsvícený světla, děkuji, to je to správné slovo. Ačkoliv, já bych teda teď radši trošku zasnul, protože je fakt, že jsem normálně zapomněl i češtinu, jak se mluví. Protože tady koukám na reklamu, kterou teď vytvořila herečka Sydney Sweeney. Ta propaguje sporty v nejvíc sexy reklamě v historii. A upřímně je to reklama, na kterou se nedívejte v mobilu v MHDčku, kde vám všichni koukají přes rameno. Asi ani radši doma na gauči, to pánové nedělejte, když tam s váma bude vaše paní. Já jsem taky rád, že jsem tady ve studiu teďko sám, když tady takhle na to koukám. Je to mazec, jo. Jak to říct hezky. Na té fotce by byly balony, i kdyby propagovala hokej, jo? Stojí to za to, doslova. Někomu doslova. Tak, ale teď jako proč, jo, o tom mluvím. Protože tady koukám, že Sydney Sweeney tady kromě jako všech sportů, možných, míčových hlavně, tak propaguje i tenis. A na tenis my se tady na Hit Rádiu těšíme, protože po 13 letech se vrací Davis Cup do O2 Areny. Hrajeme proti USA a amíci přivezou to nejlepší z nejužší světové špičky. Nebude to jednoduchý, ale loni jsme senzačně taky dokázali porazit, navíc u nich, a teď hrajeme doma. Když to vyjde, tak Česko pak míří na finálový turnaj mezi 8 nejlepších a vy u toho můžete být příští víkend taky a díky Hit Rádiu zadarmo, protože zítra mezi 12 a 15 hodinou vám budu rozdávat lístky na Davis Cup. Vyhrát si je můžete v dokonalé desítce Hit Rádia. Takže zítra je důležité, abyste poslouchali Hit Rádio mezi 12 a 15 hodinou. Já vám budu držet palce. Nebude to nějak extra složitý, nebude to nějak extra náročný, ale možná i trošku, jako ve sportu obecně, toho štěstíčka budete trochu potřebovat. Teď Daša a Austin na Hit Rádiu.

0: Lukas Graham na Hit Radio a jeho velmi emotivní příběh o dospívání, o životě celkově. No, doporučuji, někdy si najděte překlad, až z toho trošku mrazí. Jmenuje se Seven Years, 7 let. Když nám bylo 7 let, tak jsme ještě mobilní telefony neměli, že jo? Dělali jsme úplně jiné věci, hráli jsme si úplně jinak, než si dneska hrajou 7leté děti, ale u těch mobilních telefonů tak ještě chvilku zůstanou, protože máte taky pocit, že když teďko telefonujete, takže prostě někdy máte dobrý signál, někdy máte špatný signál a většinou, když máte špatný signál a blbě slyšíte toho druhého na telefonu a podíváte se na displej, tak vidíte, že máte plný signál. Je to trošku začarovaný kruh, ale existuje na to jeden trik, jo, a ten vám řeknu za chvíli. Jak zlepšit signál? A nic k tomu nebudete potřebovat. Žádný alobal, nic takovýho. Jenom vaše ruce. Podrobnosti za chvíli do té doby z hitu například Rehab a nebo trocha letní romance Shawn Mendes, Camila Cabello a Señorita. Už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Titon.
10: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
15: Freshness. Our focus.
16: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
17: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
16: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
17: Bude vejdán.
18: Under Armour makes you better.
19: Už 30 let.
18: Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.

chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Tak pojďme na to.
2: Tak minuta šampionů startuje teď.
1: Zuzka Heřmanův Měštec, spánek tak 7 z 10, má dvě práce a není čas nespat.
2: Měštec.
1: A co tam je?
2: Katka Praha, poslední dny spí dost dobře.
1: Káje Batelov, kvalita spánku se zhoršuje s ubývajícím týpem.
2: Jsme na konci.
1: Počkej, čemu se smál?
3: Já pořád hledám na mapě Heřmanův Měštec.
2: Já ještě jsem říkal Heřmanův Měšec. Je to Heřmanův Městec.
1: No jo, tak pane bože, tak vy občas napíšete něco s háčkem, něco bez ní, tak já se v tom pak nevyznám.
2: Teďka už to jedno, Heřmanův Měšec, já jsem odladil.
0: Vy si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Na Hit Radio Rehab in my head je 13 hodin 37 minut. Posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář a teď vám dám radu k nezaplacení. Máte většině slabý signál, když telefonujete? Je tady tip, telefon vždycky je lepší držet v pravé ruce. Podle vědců z Dánska totiž mobilní telefony v pravé ruce a u pravého ucha mají vždy silnější signál než v levé ruce a u levého ucha. Může za to prý kompozice většiny přístrojů a umístění antény uvnitř, která počítá automaticky s praváky. Zajímavý, co? Přitom taková blbost. Další nespravedlnost pro vás, leváky, ale jsem zvědavý, jestli to teda opravdu funguje. Jo, tak až budete s někým telefonovat a bude vám vypadávat signál, zkuste to. I když vlastně, teď si říkám, lepší rada v dnešní době je v obráceně. Až budete s někým mluvit a už ho budete mít plný zuby, tak stačí vzít telefon do levé ruky, vypadne signál a vy máte klid.

0: Mandraže, motýly, tak tímhle hitem odstartovali svůj poslední koncert ve Foru Kalín. Už je to 6 let. Si říkám, bylo by na čase se konečně vrátit. Kluci, chybíte nám, co? Tak šup, šup, šup. Chtělo by to nějaký comeback. Před 6 lety to mimochodem byla úplně jiná doba. Byty stály o polovinu méně než teď a jablíčkáři měli iPhone 12 SE. Dneska jsou byty za nesmysl a Apple včera představil vyklápěcí iPhone 18 taky za nesmysl. Ta nejdražší verze je cirka za 90 tisíc korun. 90 tisíc, dali byste to za mobil? Asi ne, co? Ale někdo to dá. My si dáme hity takých nezaplacení ještě do 14. hodiny. Last Goodnight, Taylor Swift, anebo Rose a Bruno Mars. Už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Ternu nyní fakci. Mletá káva Jihlavanka Standard. 1 kg za 199,90. Pivo Budweiser Budvar Originál. 0,5 litru ve skle s aplikací Terno Trefa za 17,90. Ryze české Terno.
2: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Ano, prosím.
6: Ahoj, umíš skrotit stroj?
5: Co je to za otázku?
6: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
5: Proč bych měl jít právě k vám?
6: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
5: Kde zjistím víc?
6: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
7: Jedna noc, jeden příběh, jeden reálný dopad. 12. září vypukne festival Babí léto. Retro disco ve stylu 90. na louce u Stajky v jižních Čechách. Od 15 hodin dětská disco, večer velká 90ková diskoparty se speciálními efekty. Celý výtěžek pomůže Anetce k elektrickému vozíku. Na tombole se rozhodně nešetřilo. Více na festivalbabíléto.cz. Přijďte se bavit a zároveň podpořit dobrou věc.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Zlato, potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
11: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
10: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
11: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
10: Teprve začátek.
12: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
13: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
16: Vážně? A co umí?
15: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
16: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor v Budějcích na Lidické, když jedete od Rožnova. U Samsonu prý číhá městská policie a nejspíš měří tak nohu z plynu. Hlavně opatrně, dávejte na sebe pozor a když narazíte na problém, informujte ostatní. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Jak by vypadala naše krajina, kdyby se lidé nikdy nestali zemědělci? A jaké stopy po sobě jednou zanecháme my? Vydejte se na cestu časem a objevte, jak člověk měnil krajinu a krajina jeho. V sobotu 12. září od 10 hodin ožije pivovarská zahrada v Českém Krumlově 8. ročníkem Krumbenove. Pravěká a středověká řemesla, workshopy, muzeum v zahradě, zážitková stezka i večerní rytmy Bohemian Bards. Krumbenove. Více na muzeum.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: On air.
9: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. V neděli začne měsíc dobročinné závěti. Koalice za snadné dárcovství chce dárce a dárkyně podpořit v tom, aby sepsali poslední vůli a pamatovali v ní na prospěšné organizace. Lidé za loňský rok v závětích odkázali na dobročinnost desítky milionů korun. Mezinárodní den závětí připadá na 13. září a detaily najdeme na webu www.závětpomáhá.cz. Se začátkem školního roku významně narůstá počet nehod u škol a školek, potvrzují to statistiky portálu nehod. Jak se pak poradit ze situací, kdy nemáte pojízdné auto, ale potřebujete děti dopravit či vyzvednout ze školy? To popisuje Adéla Janů, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
13: Když auto nečekaně skončí v servisu, lidé často musí řešit nejen samotnou opravu, ale také to, jak se po dobu několika dní obejdou bez něj. V ČPP jsme proto přišli s novým připojištěním nákladu na náhradní dopravu. Klient v případě opravy dostane za každý den částku 300 nebo 600 korun podle sjednané varianty. Částku může využít například na veřejnou dopravu, taxi nebo sdílené auto. Účtenky za náhradní dopravu přitom klient pojišťovně dokládat vůbec nemusí.
12: Nejčastěji se bourá kolem 3 hodiny odpoledne. Island příští únor předloží návrh zákona zakazující komerční lov velryb. Island, Norsko a Japonsko jsou zatím jediné země na světě, kde je lov těchto savců legální. Tato praktika však na evropském ostrově vyvolává dlouhodobě protesty ze strany ochránců zvířat i filmových celebrit. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Zchátrající památky je nové centrum kultury. Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci se po opravě za více než 500 000 korun proměnil k nepoznání. Od léta se tu znovu vaří pivo a už tuhle sobotu se veřejnosti otevře i nový multifunkční sál pro téměř 400 lidí.
14: Jopi.
15: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
14: Jopi.
0: Končím počasím, čtvrteční odpoledne slibuje povětšinou oblačnou oblohu bez deště, polojasno jen přechodně a teploty do 20.
16: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
17: 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio. Ty tady čtu, že Donald Trump prý řekl, že dá každému $5,000 za to, když jim dá hlas ve volbách. Tady teď hledám, kam to můžu hodit, kam to mám poslat, je 10. Je 10. Je 10. dneska? 10. září, ano, 10. září do výplaty ještě necelý týden, to by se nám hodilo hodně. Takhle, dávat peníze voličům za jejich volební hlas. Je to správně nebo ne? I to by se vlastně dneska možná hodilo do našeho nepopulárního názoru. No, uvidíme, co na vás čeká v nepopulárním názoru. Dáme jeden hit a jdem na to.
8: Hit Radio Faktor.

0: Cyrus na Hit Rádiu ve 14 hodin 7 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Je to tady jako každý čtvrtek ve 2 hodiny odpoledne, je tady nepopulární názor. Slibuju, nebude se to týkat politiky, vůbec nebudeme si tím kazit den, ale mám tady docela jako zajímavou věc, kterou jsem teď vyslechl u mých přátel, kteří se jako hodně rozhádali. Manželský pár, jsou spolu jako strašně dlouhou dobu a hodně, ale jakože hodně se rozhádali, kdy ona ho označila za alkoholika, jo. A teď tedy já se zkusím postavit na stranu toho mýho kamaráda a uvidím, co vy si o tom budete myslet. Tak schválně.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Jedno pivo denně k večeři, i když je to každý den, neznamená, že jsem závislý na alkoholu. Neznamená to, že jsem alkoholik. Co vy na to? To jsem teda zvědavý. 777 937 777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Dejte vědět, co si o tom myslíte. Na jaké jste straně? Každý čtvrtek ve 2 odpoledne si opravdu můžete na Hit Rádiu říct váš názor. A nikdo vám za něj, jak se říká, už neutrhne. Tak pojďte. 777 937 777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Maroon 5 na čtvrteční odpoledne.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Je pravda, že když si dám jedno pivo denně k večeři, tak nejsem alkoholik? A nebo naopak už mám nějaký problém? Tak to je nepopulární názor, který dneska jako řešíme. Otevřel jsem to tady kvůli tomu, že mý přátelé se doma jako fakt extrémně rozhádali, kdy on byl označený za alkoholika. A tak chci vědět váš názor, který vy posíláte na 777-937-777. A musím říct, že to je teda jako extrémně tenký led a zásadní téma, protože přece jen tady v Česku jsme národ pivařů. Tak co vy na to?
2: No ahoj Jarča, já si myslím, že jedno pivo jako národ pivařů prostě k večeři patří. Čauky.
0: Díky moc za zprávu. Další. Dobrý den, když si dáš jedno pivo k večeři, jestli jsi alkoholik, za mě ne, zdraví Fany. Ahoj Jiříko, i když se mi to říká blbě, ale něco podobného řeším já momentálně doma. A jak jsem řekla mému muži, i pivo je alkohol a pít ho každý den prostě v pořádku podle mě opravdu není. Neříkám, každý si někdy musí vyhodit z kopejtka, možná se trošku opít, jasně, ale pít opravdu každý den, tak to by se podle mě nemělo. Takže se přikláním na stranu tedy té kamarádky, že ano. Další zpráva. Bohužel alkoholik seš z vědeckého hlediska, ale já taky mám jednodenně po celodenním. Jasně. Další. Můj manžel pije denně 4 až 5 piv, někdy víc, a nepřijde si jako alkoholik. Tak jedno vem čert. Jasně. On si tak nepřijde, tak jako logicky. Další. Hele, je to tak. Střídmý. Sice střídmý, ale alkoholik. Zdraví Eva. Další hlasovka, jestli tady něco najdu.
3: Ahoj. Pokud by zůstalo opravdu u toho jednoho piva k večeři a pak už by to ale nepokračovalo, tak dobře, alkoholismus to asi nebude. Ale pokud pak večer, já nevím, 3x, 4x do týdne bude pokračovat v pití jakéhokoliv dalšího alkoholu, tak sorry, ale to už pak alkoholismus rozhodně je. Terka.
0: Díky, Terko. Ještě tady je docela zajímavá zpráva a názor na to, že hele, udělejte test. Řekněte mu, že jeden den si to pivo nedává, nebo ať si to pivo nedává. A uvidíte, jestli se bude cukat nebo ne. Jo? Když to v pohodě zvládne, tak není. Když bude mít problém, tak je. Tak já věřím, že to jako zvládne. Já by to taky zvládnul, ale nechci.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
0: Ještě si dáme Coldplay, taky Kateřinu Marii Tichou, a pak to rozsekneme. Dejte vědět, co si o tom myslíte. 777-937-777. Posílejte zprávy, posílejte hlasovky do nepopulárního názoru.

0: Zničená zem a Kateřina Marie Tichá. Posloucháte Hit Radio, za chviličku Eva Max.
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jedno pivo denně k večeři ze mě nedělá alkoholika. Tak to je nepopulární názor pro dnešní den. Pojďme do finále. Těch zpráv je tady opravdu strašně moc. Díky za to, že píšete na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Mám tady ještě několik hlasovek. Vybírám jednu.
2: Ahoj Jirko, tak já si myslím, že za mě to alkoholik naprosto jednoznačně je. Je to alkoholik, protože dát si jedno pivo denně, to je strašný hřích. Myslím si, že potom je tak strašně opilý, že ani neví o světě. Takže za mě je to rozhodně alkoholik a měli by ho rozhodně i zavřít. Ne, jako ze srandy, jo? Každopádně si myslím, že jedno pivo denně, alkoholismus rozhodně není.
0: Díky za zprávu. No a ta druhá zpráva, kterou tady mám, kterou bych to uzavřel, tak to je od paní Marie a ta píše: Dobrý den, ano, je to alkoholik. Ne, pardon, to jsem nechtěl. Tady, ahoj, názor doktora. Tady, názor doktora je, že alkoholika nedělá množství, ale pravidelnost. A tím se nám ty váhy zase vrací zpátky. Takže dnešní rezumé z toho je, že je to samozřejmě vždycky o úhlu pohledu, od toho, kdo se na to kouká, jak to někdo pije, a od toho, kdo to pije, to jako každopádně. A možná, že je asi jako pravda, aby se nad tím člověk občas zamyslel a zkusil si to říct třeba trošku jinak. Když si každý den, třeba 20 let, každý den dáte cigaretu ke kávě, jste závislí na nikotinu. Odpověď je na vás.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.

0: Dyton. Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
6: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Senfeld na Hit Rádiu ve 14 hodin 35 minut. Zítra ráno zase v 7 hodin 10 minut se ozve zvonek v našem vysílání ve snídaní šampionů. A to je ta chvíle, kdy vy máte otevřít dveře. Jo, to je důležitý, protože když otevřete dveře, může se stát, že my u těch dveří budeme stát a budeme mít v ruce minimálně 5000 korun v hotovosti pro vás. 5000 je ta minimální částka. Pokud nám nikdo neotevře do 30 vteřin, tak přihazujeme každý den tisícovku. Takhle vám dohromady rozdáme až 100 000, protože ten poslední pátek zářijovej, tak tam nebudeme mít v ruce 5000, ale rovných 50 000 korun. Jak se můžete zapojit do hry, kdo pak to zvoní, tak to si dočtete na webu hitradio.cz. Dneska ráno tak to dobře dopadlo, dneska ráno bylo super, dneska jsme předali 7 tisíc, no a tím pádem zítra začínáme od začátku, takže zítra pro vás máme rovného bůra. Takhle bůra před víkendem, why not, proč ne, super, držím palce. A je úplně jedno, jestli budete ráno namalované, nebo jestli budete v pyžamu, nebo jestli budete mít kolem sebe děti, kteří budou říkat, mami, my to nestihneme do školy. Prostě za těch 5000 to podle mě stojí. Kdo pak to zvoní na Hit Rádiu? Zítra ráno ve snídaní šampionů. Do té doby nás čeká ještě spoustu času. Kromě toho dneska od 15 hodin taky naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dobré odpoledne, faktoráci, už za chvíli tu budeme s dnešním tématem.
3: Budeme se vás ptát, jakou úplnou blbost umíte překvapivě dobře.
2: Pište nám nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp, klidně pído hned, 724 883 596.
3: Samozřejmě nebudou chybět informace z jihu Čech, perličky ze světa a skvělé hity.
2: Těšíme se na vás.
1: Zlep

Baby, žádný drama se špatným koncem. Moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu. Přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi chybí.

jsme jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řeknem pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než slova. Když vášní dochází plamen, tak do něj foukne, ať znova hoří. Je to zázrak, že se dvě malý lodě potkali na širém moři. Tvý srdce má barvu karmínu, barvu jako když hoří nebe. Mí srdce

0: 3:45 odpoledne, za chviličku ještě David Guetta, taky One Man Show a Cizí zeď. Já vám přeju pohodový zbytek dnešního dne. Děkuju moc za upřímné zprávy do nepopulárního názoru. Nebylo to dneska lehké téma, úplně na rovinu, ale myslím si, že je důležité otevírat i takováto témata v rádiu. Je to trochu kontrast proti středeční roletě dvojsmyslu, to je pravda. Mimochodem, když jsme u té zábavy, tak na Instagramu Hit Rádia už máme i video z vysílání, kdy jsme probírali nejšílenější výmluvy. Tak ta nejlepší a nejdrzejší výmluva už je na sockách, můžete se kouknout a klidně napište, co si o tom myslíte. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dne, těším se na vás zase zítra v pravé poledne, pokud tedy dobelhám. Já teď letím na kapačky. Není nad to mít vyhřezlou plotínku. Jo, to je jako velká zábava, to vám povím. Takže se slzou v oku se teď zvednu ze židle a předám štafetu odpolední show. S nima je slza v oku taky zaručená. Tak se smějte.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
11: Yes!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
14: Freshness. Our focus.
15: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
16: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
17: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
18: Ty myslíš ty krásné suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
17: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
18: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
17: Teprve začátek.
19: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor na silnici číslo 20 mezi Sedlicí a Blatnou. Před Blatnou skončil kamion v poli a podle posledních informací se tu projíždí kyvadlově a bouralo se i v písku ve směru od Protivína. Osobák tu skončil ve stráni. Dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, jsme tady. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Chvilku po 15. hezké odpoledne u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. V Budějcích skončil dlouholetý skvot v ulici Oskara Nedbala. Opuštěný objekt, kde se zdržovali lidé bezdomová a uživatelé drog, nechalo město zabezpečit mřížemi. Místo bylo problémové i kvůli nepořádku, zápachu a blízkosti základní školy. Strážníci budovu před uzavřením zkontrolovali a vyklidili. Závišův kříž zvyšuje Šebrodského kláštera vydal další tajemství. Vědci uvnitř objevili dosud neznámou takzvanou dotýkanou relikvii, kus dřeva, který byl v kontaktu s relikvií hlavní. Průzkum navíc ukázal, že centrální kámen není rubín, jak se dlouho myslelo, ale vzácně zbarvený safír a uvnitř kříže zůstává ještě jedna neprozkoumaná schránka. Dobrá zpráva pro řidiče v Milevsku. Blanická ulice je znovu průjezdná, a to o den dřív, než se plánovalo. Oprava povrchu skončila a autobusy se vrátily na své zastávky. Řidiči mají být zatím opatrní. Na silnici ještě chybí nové vodorovné značení. A českobudějovický motor přivítal do přípravky 630 nových malých hokejistů. Děti ročníků 2020 až 2022 si vyzkoušeli první kroky na bruslích, střelbu i jednoduchá cvičení na ledě. Kdo nábor nesky může se přidat na některém z tréninků přípravky. Další náborová akce bude na konci září.
6: Jopi.
7: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
6: Jopi.
0: Stupnice teploměrů se nejčastěji drží pod 20, ale aspoň neprší a dneska by ani nemělo. Přehaňky dorazí během noci na pátek. Občasný déšť čekáme zítra po ránu, už je během dopoledne, ale předpověď slibuje oblačno, postupné ustávání deště a denní maxima jen mezi 16 a 19 stupni.
1: Hit Radio Faktor.
8: Krásné odpoledne, faktoráci. 3 minuty po 15. hodině. Jana, Martina, Pavel... No, teď už můžeš.
9: No, tak já budu držet hubou, ale nic říkat nemusím, já to tady můžu vypnout tady domů.
8: Musíš.
9: Čau, ahoj, tak už jsme tady, konečně třetí hodina odbyla.
8: Jo, mluvit umíš krásně, možná je to pro někoho blbost, ale my se vás za chvíli budeme ptát, jakou úplnou blbost umíte překvapit.

0: Robin Schulz a Kiddo na Hit Radio Faktor. Ještě jednou krásné odpoledne. Naše téma, o kterém se bavíme už teď mimo éter, zní: jakou úplnou blbost umíte překvapivě dobře? Protože já jsem Martinovi připomněla, že mě asi před 10 lety naučil říkat špunt.
1: Špunt. Špunt. No, vidí, a já
0: taková
1: jsem si na to
0: blbost,
1: vůbec...
0: ne?
1: No, je to úplná kravina, ale já jsem si na to vůbec nevzpomněl. I když pravda, nedávno jsem to učil děti a teď... Ale... Když jsme si o tom povídali taky pár dní zpátky, mě to vůbec nenapadlo. Umíte taky špunt? Špunt? Pájo, řekni špunt.
2: Já neumím špunt.
1: Tak to řekni.
2: Já... Špunt. Špunt.
0: Špunt. A umíš nějakou blbost jenom?
2: Hele, já si ujíždím na dokonalým mačkání pet lahví. Já fakt jako z té velké petky udělám takhle malou kuličku. Třeba
1: jak
2: dvě, ukáž? Dvě takhle.
1: Víc na hlas musíš.
2: Hele, třeba 2 hodiny to mačkám a trávím tím čas u televize, akorát nikdo nesmí sedět vedle mě, protože mi to pak jako berou a vsteky zahazují.
1: Pokud máte tu v televizi zapnutou, tak to je jasný.
2: Ty dělá strašný rámus.
0: To, ale... to používáš místo tý bublinkový
2: folie. Místo antistresovýho míčku mačkám pet lahve.
0: No. A tak chudej chlapec ze vsi, no to se pozná hned. Faktoráci, co vy, jakou úplnou blbost umíte překvapivě dobře?
1: Nechte nám hlasovku, nebo nám napište zprávu na náš WhatsApp 724 883 596.

0: is falling down.
1: Don't worry, a to byla Leony na Hit Radio Faktor. Dneska s vámi řešíme, jakou blbost umíte dělat úplně skvěle, i když vám je to úplně k ničemu. A já bych si s dovolením vybrala hned zprávu od Lenky, která napsala, že umí od oka nalít přesně deci vína. Leni, zdravím, mohli bychom být kamarádky.
2: A není to málo, Lenko? Jako jenom decku?
1: No ne, ale tak ona
2: víckrát.
1: Jednu, dvě, tři, čtyři a pořád to má ve voku, si myslím teda.
2: Katka píše, že umí fakt dobře balit dárky i úplně blbý tvary. V rodině už to dávají automaticky jenom mě, to mi spíš přijde tak jako vytahování se, protože já to nenávidím.
1: Já taky ne. Já, kdyby nebyly dárkové tašky, tak ode mě nikdo nikdy nic nedostane.
3: Nebo peníze, viď?
1: A nebo dělám takový ty bombonky. Jasně, takhle.
4: Říkám si, ale bylo by dobrý mít Katku v rodině, ne? Tak bys to dala jí.
1: No to každopádně, no.
4: I nervy.
1: Pájo, ty máš nějakou zprávu vybranou?
4: Já tady mám Radka, poznám většinu aut podle světel, hlavně večer. To je důležitá poznámka.
2: To je dobrý poznat auto. Večer, večer. Když jsi po silnici, je to dobrý. To
1: a napsala ještě Lucka, že pozná lidi podle kroků, že v práci ví, kdo jde po té chodbě zrovna.
2: To se taky vyplatí.
4: Jakmile je za rohem šéf, tak
1: tak začne pracovat, jasně. Faktoráci, díky za vaše zprávy a za chvíli budeme pokračovat zase s muzikou.
5: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
6: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
5: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
6: To asi jo, no.
5: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
6: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
5: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
6: Tak to je slušný.
5: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
6: A to je jako kolik?
5: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
6: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
5: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
6: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
12: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
11: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
12: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
13: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
14: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
13: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2/4 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
0: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
3: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava Masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: hit rádiu Faktor Kristýna Perry a to je asi tak všechno, co já vám v tuhle chvíli řeknu, protože kluci se tady baví o nějakém letadle a já jsem dívka, nevím, povídejte.
1: No ne, tak možná jste viděli v letišti na Hostýně žlutý Antonov AN2, takzvanou Andulu, který tam roky chátral, to je dvouplošník, aby si to nepletla se čmelákem. No a on má dostat druhou šanci, Martin o tom ví víc.
2: No jasně, je to tam, fakt tam stále dlouhou dobu vzadu, takhle za hangárem žlutá. A teď už je teda v Praze a až jí, myslím, do roka opraví a dají novej kabát, tak se zase sem vrátí na Hostýn a bude lítat v barvách bývalých československých aerolíní.
0: Jakože s tím budu moc letět na dovolenou?
2: Kdyby si si připlatila, tak jo. Ono je to největší jednomotorový letadlo na světě.
0: No prosím.
2: Ruská Andula. A tato se dělala v Polsku, teda, co je tady?
0: No tak já.
2: Varšavská smlouva fungovala už tehda, ale...
0: Ještě víc mi v tom míchej. Rozumím tomu dobře, že je to jako žena, která odejde na nějaký rekonvalescenční pobyt.
2: A vrátí se vykynutá jako prase.
0: Ty Martine,
2: no tady ta Andula, ono se jí fakt říká, že to je snad lítající autobus nebo něco takového, ona je fakt obrovská.
0: No to jo, ale řekl si slovo prase ve spojitosti se ženou.
2: No jestli to přirovnáváš ženu k té Andule, tak...
1: Ale my se bavíme o letadlech celou dobu, ne?
0: Já jsem to jenom chtěla pochopit, no, takže
2: no, ale aby to člověk pochopil, tak musí říct, že je vykynutá.
0: Pochopila jsem správně, že to letadlo teď opraví a pak se vrátí a pak bude lítat na nějakých akcích, jo?
2: Přesně, dobře,
0: no,
2: to
0: tak
2: je.
0: Super. Přesně.

0: today. Ed Sheeran na Hitrádiu Faktor našel svůj starý telefon a já jsem dneska našla houby.
1: To jsem se tě chtěl zeptat, viděl jsem, že jsi to dávala na Instagram. Ty jsi byla na houbách, kde, kolik jsi toho našla, co jsi našla?
0: Na houbách jsem byla v roce 80. Ale dneska jsem opravdu vyrazila do lesa a našla jsem, no.
1: Kde jsi byla?
0: Já vám to popíšu obrazně, jo. Šla jsem do kopce.
1: Taky vysoký, takovej, jo?
0: Vysoký kopec to byl.
1: Mm-hmm. Oni říkají, že ve vyšších polohách rostou.
0: Jezdila tam lanovka vpravo a vlevo byl lyžařský vlek, který se až tolik nepoužívá.
2: Tak to nebyla kleť.
0: Byla to kleť? Ty nevíš, že je tam vlek?
2: Ne.
0: No, tak vidíš, ty jsi tam dlouho nebyl. Nebo teda...
2: Já chodím z jiný strany.
1: No, chodím pod tou lanovkou.
0: No, jasně, no.
1: Takže tak... to byla kleť.
0: Byla to kleť, došla jsem až nahoru, ale faktoráci, já vám to klidně prozradím, protože jsem dobrá duše.
1: Hlavně to všechno vyzbírala, jsi tam nezbylo.
0: Ne, ty houby jsem našla spíš dole, až když jsem šla zpátky, tak hříbky krásný, hezký, nechoďte tam.
1: Fajné. Máš to na Instagramu, ne, jak je tam je focený, no, takže se můžete klidně prohlídnout a můžete sledovat.
0: Řízky byly, no, hned jak jsem přišla. Já jsem teda si neudělala řízky, já jsem opekla ty houby jenom
1: na másle.
0: Protože já bych si udělala řízky, protože je mám ráda, ale neměla jsem vajíčka, mouku a strouhanku.
2: Houby na přírodu.
1: No jasně, ale tak na másle.
2: A jo, tak kde máme?
1: Pojďte se o tom ještě chvilku povídat.
0: No, tak jo, my si o tom budeme povídat a vám budeme hrát, jo? Už za chvíli.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
6: tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
13: Ano, prosím.
14: Ahoj, umíš skrotit stroj?
13: Co je to za otázku?
14: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
13: Proč bych měl jít právě k vám?
14: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
13: Kde zjistím víc?
14: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
15: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Jsem hrdina, jsem hrdina.
18: Co tady blbneš?
17: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
18: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
17: Vše na 211.cz.
18: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
17: zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
19: Jedna noc, jeden příběh, jeden reálný dopad. 12. září vypukne festival Babí léto. Retro disco ve stylu 90. na louce u Stajky v jižních Čechách. Od 15 hodin dětská disco, večer velká 90ková diskopárty se speciálními efekty. Celý výtěžek pomůže Anetce k elektrickému vozíku. Na tombole se rozhodně nešetřilo. Více na festivalbabíléto.cz. Přijďte se bavit a zároveň podpořit dobrou věc.
20: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
21: Hit Radio Faktor.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: things that I've got.
1: Beautiful Things a Benson Boone na Hit Radio Factor. No, krásné věci vás nečekají na čerpacích stanicích a když jsem jela z Kleti, tak jsem viděla, že nafta stojí 49,90, jako vážně.
2: To je ostrý pájo, ty o tom něco víš, kdo za to může, kdy to bude lepší?
3: Za poslední týden třeba ceny benzínu šly nahoru o 2 koruny, nafta o 1,80 korun, koukneme se na to ve zprávách celou.
1: Neříkej, co má se stát, fakt ne, tohleto ne, já nebudu tankovat, já chci perpetuum mobil.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Pink se svojí dcerou na Hit Radio Faktor. Za 2 minuty budou 4.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, nehoda hned 4osobákou se vyšetřuje v Budějcích na dlouhé louce ve směru od výstaviště ven z města. U zastávky zhruba na úrovni Kauflandu místem ale s opatrností projedeme a bouralo se taky u Nažidele ve směru z Kaplice na Dolňák, tak pozor na to. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: On air.
10: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
2: Je 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Hezké odpoledne. Paliva na jihu Čech znovu zdražila. Benzín za poslední týden vyskočil v průměru o 2 koruny a litr tak stojí kolem 44 korun. Nafta zdražila o korunu 80, vychází na necelých 48 korun za litr. Nejlevnější benzín je aktuálně na Prachaticku, nafta na Strakonicku. Táborská knihovna patří mezi 10 oceněných knihoven v Česku. Získala cenu Bibliotéka Inspirán za projekty Díliny demokracie a není nám to jedno. Ty prostřednictvím debat s novináři a odborníky otevírají společenská témata a učí, jak spolu mluvit i v případě, kdy se názory liší. V Budějcích vzniká nové místo pro malé i větší zájemce o vědu. Biologické centrum Akademie věd otevře 25. září vzdělávací laboratoř Open Lab. Děti a studenti si tam budou zkoušet vlastní experimenty, pracovat s laboratorním vybavením a učit se přímo od vědců. Při jarním pilotním provozu prošlo laboratoří přes 250 dětí. A tenistky Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou postoupili do finále 4 hry na US Open. Dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Diana Schneiderová a Elis Mertensová ve 2 setech.
11: Jopi, jopi, jopi.
12: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
11: Jopi, jopi, jopi.
2: Dneska odpoledne to na jihu zvládneme bez deštěm, naměříme do 20 a vydrží povětšinou oblačno či polojasno. Zítra po ránu cestou do práce, ale suchou nohou nejspíš nedojdeme, zaskočí nás přehánky a to hlavně na jihu našeho regionu. Během dne se to postupně uklidní a vybere a naměříme podobně jako dneska mezi 16 a 19 stupni.
5: Hit Radio Faktor.
1: Tak ještě, že chodíme až odpoledne, zdravíme vás.
13: Pěkné odpoledne, faktoráci, jsme tady ve 3.
1: A taky Bon Jovi, taky.

0: Praha a pláč a jeleni na Hit Rádiu Faktor.
1: Do Fakto zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Touha určitě, ale pláč určitě ne. Spíš naopak smích.
0: Kdo pak to zvoní je naše skvělá soutěž, ve které se rozdává 100 000 korun.
2: Každý den minimálně 5 000 a dnes se hrálo o 7.
0: Ano, protože dvě předchozí kola byla neúspěšná, takže ten bank se vždycky navýší o 1 000 korun. Pojďme si připomenout, jak to ráno znělo.
3: Pozor!
4: Dobrý den, je vás všechny zdravé.
3: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
4: Pavlína.
3: Vyhráváte 7 000 korun.
5: Gratulujeme.
4: Jo. Moc děkuji.
5: Potěšíte takhle při čtvrteční ráno.
3: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 tisíc?
4: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
3: No tak to je bomba.
0: Nejlepší ráno v životě, no jako za sedmičku, ne, když...
2: Ale probudíš se a někdo ti tam donese na zlatým podnose?
0: Faktoráci, můžete se zúčastnit i vy, musíte být ale zaregistrovaní.
2: Takže koukněte na náš web hitradiofaktor.cz a zaregistrujte se a pak každý všední den poslouchejte rádio v 7.10.
0: A když zazvoní zvonek, otevřete dveře, když tam někdo bude, dostanete peníze.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Vadim a Alex Voren na Hitradiu Faktor. Je čtvrt na pět a u mikrofonu je náš dopravní expert Pavel Ferenčík. Určitě si vyšťoural, co se u nás doma na jihu děje. Promiň, já jsem ti nepustila mikrofon, ale byl jsi u něj, to jsem řekla zase.
1: Jestli plánujete plány na víkend, mrkneme na pár uzavírek, protože tak to bude opravdu výživný. Například v Sepekově se kvůli Mariánské pouti od pátečního rána až do nedělního večera zavře náměstí. Se zimově úzký je kvůli pouti už od včera neprůjezdná Žižkova Švehlova ulice a to až do pondělního poledne. Táborská setkání od pátku do neděle omezí dopravu i parkování ve starém městě. V Táboře. No a pozor, taky ve Vimperku, tam začíná omezení už dneska večer. Od 8 nebude možné parkovat u gymnázia, v Pivovarské části ulice 1. máje a ve Svornosti směrem k náměstí. Samotná uzavírka pak začne v pátek v 6 večer a potrvá do nedělních 8 ráno. Tak s kým počítejte, jak vás to zbytečně nepřekvapí. Máš šťastnou cestu.
0: Je to všechno, jo? Stačilo ti to.
1: No, doufám, že je to všechno.
0: To jsme rádi. Hit Radio.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
9: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 kilometrů nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
10: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
11: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
15: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
16: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
17: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
18: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
17: Jedu ale jen na čerpačku.
18: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
19: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
15: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Moje oblíbená Bára Poláková na Hit Rádiu Faktor. Kam vyrazit? Už zítra to začne, tábor se na celý víkend vrátí o pár století zpátky. Táborská setkání nabídnou průvody, šerm, tržiště, koncerty a v pátek večer taky videomapping a Vlastu Redla. V sobotu Doktor Viktor nebo Charisma a v neděli, kdy už je vstup do centra zdarma, zahrají Buty.
1: A jestli chcete víkend spojit i s dobrým skutkem, v sobotu zamířte do Borovan. Den bez hranic nabídne běhy od stovky pro nejmenší až po půl maraton, ale klidně můžete přijít jenom fandit. Celý výtěžek půjde organizaci Nazaret a k tomu budou koncerty, občerstvení a večer letní kino.
2: No a kdo radši benzíne než běhání v lomu v Hamru Vyššího Brodu, se v sobotu jede druhý Sranda Trial Match. Děti, dospělí, elektrické i benzinové motorky. Závod startuje v 10, takže tenhle víkend vlastně můžete být husita, běžec i motorkář. Ideálně teda, ale ne najednou.
3: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Páteční odpoledne, Hit Radio Faktor, všechny vás zdravíme. Já jezdím do práce pravidelně tady přes park Dukelská. Dneska jsem se dívala na most kosmonautů, respektive...
1: Ty jsi ho viděla?
0: On tam ještě není, ale viděla jsem, že už tam připravují velikánský konstrukce. Oni to staví jakoby vedle, bych řekla.
1: Ano, oni to staví tam u Gerbery, vždycky tam přivezou nějaký dílec a svaří to dohromady a už tam mají docela velký flák toho mostu, který tam potom celý přesunou nad
2: tak
1: Malší.
2: Ono to má mít celý 45 metrů, co jsem tak koukal.
1: Ale to je těžký.
0: A Pájo, ty jsi určitě koukal, kdy to má být hotový?
2: Do konce listopadu by se to mělo stihnout, takže začátkem prosince doufejme, že už nebudeme muset objíždět celý město.
0: No potom tam budou zase všichni jezdit, protože se budou chtít podívat, že jo?
1: No ale už aby to bylo, já myslím, že máme být na co pyšný. Ten most, když se přijdete podívat, je nádherný.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnko

0: Kou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell, jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně? Celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
2: Jak by vypadala naše krajina, kdyby se lidé nikdy nestali zemědělci? A jaké stopy po sobě jednou zanecháme my? Vydejte se na cestu časem a objevte, jak člověk měnil krajinu a krajina jeho. V sobotu 12. září od 10 hodin ožije pivovarská zahrada v Českém Krumlově 8. ročníkem Krumbenove. Pravěká a středověká řemesla, workshopy, muzeum v zahradě, zážitková stezka i večerní rytmy Bohemian Bards. Krumbenove. Více na muzeum.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: V Ternu nyní v akci. Mletá káva Jihlavanka Standard. 1 kg za 199,90. Pivo Budweiser Budvar Originál. Půl litru ve skle s aplikací Terno Trefa za 17,90. Ryze české Terno.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Pro doma.
10: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
11: Freshness. Our focus.
12: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: na Hit Radio Faktor Krištof. Blíží se 5. hodina, čerstvé zprávy. Pájo, co pro nás chystáš?
1: Ve zprávách se koukneme na jednu ženu z Českobudějovická. Ta na internetu věřila, že si píše se slavným americkým hercem. No a pak tu je taky druhá, ta naletěla falešnému českému zpěvákovi a poslala mu rovnou přes 1 000 000 korun.
2: Víš, co to mělo být za amerického herce?
1: Jména jsem nenašel.
0: Ale mě kdyby napsal Brad Pitt, že chce 1 000 000, tak mu ho pošlu taky. Podrobnosti už za chvíli, teď DJou.

0: Na Hit Rádiu Faktor Alvaro Soler bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor na jednu schovanou policejní hlídku, když jedete po D3 do Kaplice. Číhají prý na sjezdu a hlídají tady 80 na klasickém místě, tak nohu z plynu a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
5: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Odbíjí 17 hodin, dobré odpoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Falešný herec a zpěvák zamotali hlavu dvěma ženám. Jedna přišla o více než 1 000 000 korun, druhá podle pokynů údajného amerického herce přijímala peníze a převáděla je dále na bitcoiny. Tak čelí obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti. Na Budějickém Máji se příští týden otevře zmodernizované multifunkční hřiště v ulici Jaroslava Bendy. Nově ho využijí kromě fotbalistů a basketbalistů taky hokejbalisté. Hřiště dostalo nový povrch, mantinely i branky a veřejnosti bude přístupné každý den. To dačické školy mají nové prostory za téměř 200 milionů korun. Gymnázium získalo přístavbu s 5 novými učebnami a dalším zázemím pro studenty i učitele. Střední škola technická a obchodní má novou multifunkční sportovní halu s tribunou a taky lezeckou stěnou. Po vyučování ji bude moct využívat i veřejnost. A fotbalisté Slávie dnes domácím zápasem proti Lanci od 9 večera vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané se v úvodním z 8 kol pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže. To trvá už 19 utkání.
8: Jopi, jopi, jopi.
9: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
8: Jopi, jopi, jopi.
1: Koukneme ještě na počasí, během noci naměříme nejčastěji kolem 10, dorazí mraky a nad ránem má začít pršet. Už během pátečního dopoledne ale předpověď hlásí postupné ustávání srážek a ubývání mraků. Přes den čekáme spíš oblačno a přehánky jen na horách, ale i pod kopci budou teploty nic moc. Naměříme jen do 19 stupňů.
6: Hit Radio Faktor.
10: Je krátce po 17. hodině a my vás zdravíme z Hit Radia Faktor.
0: Jana, Martin a Pavel a taky Disturb a Linkin Park.

0: Na Hit Radio Faktor Disturb a teď máme jeden tip pro vás, kteří byste chtěli něco dělat se svým tělem, ale nechce se vám běhat.
1: Japonci totiž mají řešení japonskou chůzi, tak ještě aby měli australskou Japonci.
0: Pájo, mohl by si nám vysvětlit princip?
2: Spočívá to v tom, že 3 minuty jdeš svižně, 3 minuty pomalu a takhle to střídáš třeba půl hodinky, ideálně 4x až 5x týdně.
3: No, mně to připadá jako dřív jsme si takhle hráli, jako to byl nějaký indiánský běh, ne? Že chvilku jdeš, chvilku běžíš.
0: Já to používám, neříkám tomu nijak, protože já chci chodit běhat, nebo
3: ano,
0: chodím.
3: Ano,
0: a vždycky se rozběhnu a pak už nemůžu, takže zase musím jít, jo.
3: To jsme na tom stejně.
0: Ale tady to prej není žádný internetový výmysl. Ta intervalová chůze zlepšuje kondici, sílu, tlak, hladinu cukru.
1: Nemusíte do fitka, stačí vylézt ven a japonsky chodit.

0: Zítra Hrajem Faktor, děkujeme za to. Vy jste možná neděkovali nějaké svojí zásilkové společnosti, protože jste si objednali něco do boxu a pak jste to tam nenašli. Možná ta firma v tom byla úplně nevinně.
1: No úplně, on za to mohl nějaký její pracovník, ten někdejší zaměstnanec, který znal ty poměry, využil toho, že to dobře zná, no a dostal se dovnitř a kradl nějaký věci.
2: Týkalo se to Budějc, Tábora, Písku, dalších měst tady u nás na jihu, případem se teď zabývá policie a myslím si, že pána nic dobrého nečeká.
1: No, on se prý zaměřoval na elektroniku, parfémy, pozor, i nějaký kartičky sbírací.
0: A jak to poznal? Ale asi tím, že tam pracoval, že jo,
1: no,
0: dřív.
1: Asi no. Věděl, od koho to pramení, no.
0: No, tak ono se to říká, že si v práci sbíráš hlavně zkušenosti, no.
3: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímá.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strakonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
10: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days jen do 20. září.
12: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
13: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
14: Na kraji zamíchej.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu Faktor Šebuzí, Bar Song a my si teď trošku odskočíme za hranice jižních Čech. Není to sice náš kraj, ale je to Šumava, takže je to vlastně pořád jako doma.
1: A viděli se to určitě i v seriálu Policie Modrava. V Hartmanicích chystají 12. září už 10. ročník mistrovství Šumavy opékání prasat.
0: Ježiš, to je krásný. Kolik se pájí účastní týmů?
2: Soutěži to bude 18 týmů a pořadatelé čekají tisíce lidí. Například loni jich dorazilo přes 3000, přitom Hartmanice sami o sobě mají asi jenom 600 obyvatel.
1: To se nedivím, já myslím, že ta vůně se musela linout celou Šumavou a ty lidi to tam přilákalo, to je jasný.
2: No ale pozor, je to jubilejní ročník, takže se nebude opékat jenom prase.
1: Co ještě?
2: Na rožni skončí taky 3metrákovej bejt.
0: No to je krásný plán na sobotu, jestli si chcete zpříjemnit odpoledne na Šumavě. Degustuje se od 2 odpoledne, vítěze vybírají samotní návštěvníci. Myslím si, že to je typ na výlet úplně par excellence.
1: Nemá konkurenci.

0: Na Hit Radio Faktor Lady Gaga The Dead Dance. Mrtvolný tanec, je to takový překlad, nebo by to znělo jinak, Pájo?
1: Dalo by se.
0: Tak my dneska uzavíráme naší odpolední show.
2: Ale než se rozloučíme, tak připomeneme, že zítra má svátek Denisa, takže už teď Denisám přejeme jen to nejlepší.
1: No a jestli žádnou Denisu neznáte, pořád máme co slavit. Jeden z těch méně vážných světových kalendářů připomíná třeba Den stlaní postele.
0: Hele, tak to mi zní dobře, jo. Ráno se probudíte, ustelete, máte hotovo a pak už jenom budete odpočítávat hodiny do víkendu.
2: My se na vás budeme těšit krátce po 15.
0: Mějte se krásně, faktoráci.
2: Pa čau.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku. CZ.
5: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
6: Já nový plot mám.
7: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty

0: Dobrý, zliv u Českých Budějovic. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
7: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
8: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. V Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
7: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
8: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
9: Prior je tady totiž pro vás.
10: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: EU Autoservis umí i rychlo servis. Olej brzdy přezouvání uděláme na počkání. Opravy my máme rádi, pojišťovny jsou hej, kamarádi.
13: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
15: Tak pojďme na to.
16: Tak minuta šampionů startuje teď.
15: Zuzka Heřmanův Měštěc, spánek tak 7 z 10, má dvě práce a není čas nespat.
16: Měštěc.
15: A co tam je?
16: Katka Praha, poslední dny spí dost dobře.
15: Káje Batelov, kvalita spánku se zhoršuje s ubývajícím týdnem.
16: Jsme na konci.
15: Počkej, čemu se smál?
17: Měštěc. Já pořád hledám na mapě Heřmanův Měštěc.
16: Já ještě jsem říkal Heřmanův Měštěc. Je to Heřmanův Městec.
15: No jo, tak pane bože, tak vy občas napíšete něco s háčkem, něco bez ní, tak já se v tom pak nevyznám.
16: Teďka už to je jedno, Heřmanův Měštěc, já jsem odladil.
14: Vy si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Zítra pozor na jednodenní omezení dopravy v Jindřichově Hradci, kousek od kruháče u Lidlu, silnice číslo 34. Dojde to k uzavření jednoho z pravých jízdních pruhů kvůli opravě svodidel. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zájem o očkování proti chřipce se za posledních 15 chřipkových sezon více než zdvojnásobil. Loni podstoupilo na 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Nově by mohli očkovat všichni lékaři i stomatologové nebo proškolení lékárníci. Návrh v pondělí projedná vláda. Zálohování PET lahví ministr životního prostředí Igor Červený zavádět nechce. Řekl to při dnešních sněmovních interpelacích. V případě hliníkových plechovek zálohování nevyloučil. Lidé by je ale nevraceli do obchodu, jak to prosazuje někdejší šéf rezortu Petr Hladík. Historické budovy v Česku často dostávají nové využití. Například v Kolíně se do opraveného Kmochova domu nastěhovaly dvě dětské skupiny s hudebním zaměřením a základní umělecká škola. Proč město čekalo na rekonstrukci delší dobu, vysvětlí starosta Michal Kašpar.
4: My jsme ten dům koupili v roce 2014 s tím, že od té doby byl prázdný. My jsme připravovali projekt, ale čekali jsme právě na nějaký vhodný dotační titul a na titul, který právě dovolí využití pro děti nebo pro základní uměleckou školu.
3: Dětské skupiny budou využívat přízemí a první patro učebny základní umělecké školy vznikly v podkroví. Americká technologická společnost Apple představila svůj první skládací telefon iPhone Duo. Firma s ním přišla 7 let po jihokorejském konkurentovi Samsung. Přístroj má ve složeném stavu velikost cestovního pasu a levný opravdu není.
5: Jupi, jupi, jupi.
6: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
5: Jopi, jopi, jopi.
3: Z kraje dnešní noci oblačno, od jihu postupně zataženo a kránu, na jihu a jihovýchodě dokonce místy slabé přehánky nebo déšť. Ranní teploty 14 až 10 na severu a na západě Čech kolem 8 stupňů. No a v pátek zataženo v jihovýchodní polovině s občasným deštěm, během odpoledne ubývání srážek i mraku. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě pouze 12 až 16.
7: Hezký večer, s vámi Kateřina Pechová. Od nejnovějších iPhoneů pojďme radši zpátky do minulosti. To máte úplně zadarmo. To nejlepší z 80., 90. a milénia už je opět tady. No a začneme fantastickou Joan Osborne.

Tak co, zavrtěli jste se, Irene Cara a Flashdance, What a Feeling, posloucháte Hit Radio. 10 minut po 6. hodině, hezký večer. Zásadní zpráva, protože pojďme si říct, že obchody teďkon se nám snaží vnutit co nejvíc proteinu. Jo, protein je trendy, v pořádku. Samozřejmě bílkoviny jsou důležitý, ale zároveň to znamená, že na všech je teď napsaný protein. Jo, protože jakmile je to na tom napsané, tak si to spousta lidí koupí. Prosím vás, další značka s tím přichází. Tam by to teda údajně mělo být o tom, aby i to, když si chcete zahřešit, tak aby to bylo v pohodě. Jo, Doritos, takový ty chipsy, vydali takové dojemné prohlášení o tom, že se všem omlouvají. Omlouvají se všem, kteří museli prostě si kupovat něco, co není tak špatný. Jo, museli trpět tím, že není žádná pořádná proteinová mňamka. Oni to teď údajně změní, opravdu vydávají dvě proteinové příchutě Doritos. Já jsem zvědavá, kolik lidí kolem mě, kteří cvičejí, přijdou s tím, že hele, teď mám nový proteinový chipsy, protože to ty lidi dělají, jo, jako fakt to dělají, tak pokud patříte mezi ně, což je naprosto v pořádku, ano, bude nový proteinový řešení, takže jupi. Jo, pojďme se radovat, je to super. No a z čeho se můžete radovat taky? To jsou další hity. Právě teď totiž Top Loader a Dancing in the Moonlight. Tak jdem na to.

0: George Michael za námi v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem, 6:45. Výborná věc tohle. No a to nás samozřejmě čeká po celý večer. Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia, jako každý večer po 6. Za chviličku si dáme velkolepou romantiku. Jo, takže pokud jste třeba doma s partnerem nebo naopak se chystáte na randíčko, tohle je ideální. No jo, Bryan Adams to umí. K tomu Michael Jackson nebo Anastasia, tak buďte s námi.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Jedna noc, jeden příběh, jeden reálný dopad. 12. září vypukne festival Babí léto. Retro disco ve stylu 90. na louce u Stajky v jižních Čechách. Od 15 hodin dětská disco, večer velká 90ková diskopárty se speciálními efekty. Celý výtěžek pomůže Anetce k elektrickému vozíku. Na tombole se rozhodně nešetřilo. Více na festivalbabíléto.cz. Přijďte se bavit a zároveň podpořit dobrou věc.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.

0: Duka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Faktury, faktury, faktury.
2: Trápí vás factoring?
1: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
2: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
1: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
2: Acema pokryje jakékoliv financování.
1: No, tak to beru.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Michael Jackson a Man in the Mirror. Posloucháte Hit Radio. Mám pro vás naprosto fantastický tip. Jo, abyste byli šťastnější. No protože údajně lidi, kteří chodí do práce pěšky, jsou o dost šťastnější než ti, co ne. Jo. Cesta do práce pěšky snižuje stres a navíc vám pomůže mentálně se na ten celý den, co před vámi leží, líp připravit. Blbý to je, pokud to do práce máte třeba 150 kilometrů, tam je to takový jako kontraproduktivní, jo. Ale jinak to dává smysl. Neplatíte za benzín, jo. Nemusíte

0: Nena a 99 Luftballons v éteru Hit Rádia. Vždycky těším na to, až tohle budu moct vyslovit. Ano, je to fantastický slovo. Každopádně, dámy a pánové, hezký večer. 6:45, čtvrtek. Předpokládám, že už taky odpočítáváte do víkendu. Blíží se to, přísahám. A taky se blíží song, u kterého spousta lidí zkouší, jak dobře ho zná tím, že se snaží udělat takovej ten legendární úder na bicí, co tam je. Možná už tušíte, možná ne, je to tohle, prosím vás. Až na pár bubeníků to skoro nikdo netrefí. Ale zaspívat si společně s Whitney můžete. Už za chvilku.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Zlato. Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
3: Ty myslíš ty krásné suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
2: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
3: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
2: Teprve začátek.
4: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova, Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
7: Ano, prosím.
8: Ahoj, umíš skrotit stroj?
7: Co je to za otázku?
8: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
7: Proč bych měl jít právě k vám?
8: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
7: Kde zjistím víc?
8: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Krásný večer přeju, dál se spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? Další hodinu startují Rasmus a Sail Away.

This is your night. Ember v éteru Hit Rádia, hezký večer. A mimochodem, všímáte si, že zvířata jsou teď velmi dobrodružného rázu? Tu máte želvu, která uteče z domu, což samo o sobě zní bizarně. Včera liška, která se vloupala do britského parlamentu. A teď prosím vás, tady máme ovci, která se rozhodla nastoupit na černo do autobusu. Normálně bez lístku. Jo. Nevídaný. Každopádně ano, zaměstnanci dopravní společnosti v jednom německém městečku a prostě v jednom z autobusů, v depu teda, objevili živou ovci. Zaplať pánbu, že byla živá, samozřejmě, jo. Byl to samozřejmě pro obě strany trochu šok, jo, ovce z toho byla lehce neklidná. Uklidnili ji, zavolali policii, ta zavolala majitele, takže jako dobrý to bylo. No a navíc ještě ovečce dopřáli zážitek, protože musel ten autobus vyjet z té garáže, tak to rovnou vzali přes myčku. Jo, dopravní podnik upozornil, že ovce samozřejmě zůstala kompletně suchá, nic se jí nestalo, což jsme moc rádi. Tak jenom, když to tak slyšíte, co ty zvířata provádějí, možná je čas na nějaký dobrodružství. Nechám vás to promyslet, víkend před námi. No a teď už taky Climie Fisher a Love Changes.

0: Inxis v éteru Hit Rádia, krásný večer vám všem. Společně opět cestujeme časem, dáváme si to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Navíc, hele, už je čtvrtek večer. Víkend je doslova za rohem, jo? Stačí si dostatečně držet pěsti a to už zvládnem. S úsměvem a s těmi nejlepšími songy. Do uší už za chvilku. Donna Lois, taky Genesis nebo Linkin Park. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
8: Slyš, poutníče! Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
9: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
10: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
9: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
10: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
11: Prior je tady totiž pro vás.

To jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio. Jak jste na tom se signálem na telefonu teď? Takhle, pokud máte, a stává se to častěji, slabý signál, tak je tu jeden tip, což mě to samotnou překvapilo, že telefon je vždycky lepší držet v pravé ruce. Dokonce se na to zaměřili vědci z Dánska a údajně mobily v pravé ruce a u pravého ucha mají vždy silnější signál než v levé ruce a u levého ucha. Údajně je to kompozice většiny přístrojů, místní antény, všechno to počítá z praváky, jo. Hele, zajímavá věc, můžete zkusit ten rozdíl, no a případně, kdybyste měli telefonát s někým, s kým jste třeba nechtěli moc mluvit, tak to nenápadně tipněte a potom řekněte, ale ne, promiň, mě to vypadlo, pač jsem se tě přehodil na levý ucho. Geniální, ne? Hele, to je absolutně neprůstřelný. Tak držím pěsti, ať se z toho hezky vykecáte a další hity tady. Venga Boys, šalalalala.

0: The Power of Love. Frankie Goes to Hollywood, posloucháte Hit Radio. Krásný čtvrteční večer vám všem. Doufám, že máte hezký den za sebou, jo? Že jste zvládli i to ochlazení, přece jenom je to docela skok, tak doufám, že jste v pohodě, jo, už je na čase malinko vrstvit, ale to nevadí, aspoň můžeme zase odložit hubnutí do plavek a to je přece jenom příjemné. Do uší už navíc za chvilku tahle legendární pecka Joan Jetta Black Hearts I Love Rock and Roll, k tomu třeba The Calling. Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
4: Zastav to!
5: Cože?
4: Zastav to! Engel Kaplice hledá svářeče. Jsou světovou jedničkou ve výrobě vstřikovacích lisů, nabízejí dobré peníze a spoustu zajímavých benefitů. Tak si pospěš, ať tam ten tvůj životopis tentokrát mají včas. Více informací najdeš na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
8: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
9: Bude vejdán.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
14: Matrace za hobičku. CZ.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
2: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. V Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
1: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
2: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
3: Prior je tady totiž pro vás.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

Jennifer Lopez a Let's Get Loud. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer. Představte si, že přijdete ke svému autu a u vašeho auta stojí jakýsi naháč, drží vaše auto za kliku a kýve se. Toť vše. Jo, asi by vás to lehce vykolejilo, že jo? Tohle se teď prosím vás totiž stalo pracovníkům správy a údržby silnic na Tachovsku. Oni se vrátili po svačině k autu, měli odstavené auto a tam byl takovýhle naháč, jo, prostě se tam kýval u toho auta tak jako zajímavě. No takhle, pojďme si říct. Jasně, byly v tom nějaký podpůrný látky, jo, čistý to určitě nebylo, ale hele, jak kdyby se vám to nikdy nestalo, no. Asi nestalo, co? Tak budem doufat, že ani nestane. Jo, další hity k tomu právě teď Mike Oldfield.

0: Až ten vláček zapíská, buty v éteru Hit Rádia. Krásný čtvrteční večer vám přeju, díky, že večer trávíte společně s námi. Dáváme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku třeba Boyzone, legendární, Technotronic, no a taky třeba... Taky třeba U2 a jejich Pride, tak si to nenechte ujít. Hit Radio.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma. Matrace za hobičku.
2: CZ. Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
7: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz

back and you

Zone a Love Me For A Reason. Posloucháte Hit Radio. A hele jo, teď nastražte uši, tohle je naprosto zásadní věc. Podle studií, údajně, ženy utrácejí o 30% víc, když jsou ve vztahu. Aha, pánové, dámy teď klidně přiznejte, ale podle mě jo, já si úplně pamatuju, když jsem byla zrovna ve vztahu, tak vždycky jo, koupím ti pivo, jasně, no jo, tak ať je v ledničce něco, že jo, dobrýho, to je strašný. To je, no opravdu, ale dává to smysl, schválně, jo. Jasně, pokud je druhá věc, si neutrácíte peníze toho chlapa, to je samozřejmě ještě lepší varianta, co si budeme povídat. Ale jinak ano, tak jenom pánové, abyste si toho dostatečně vážili, jo. Že prostě vlastně za to, že nemáme žádný peníze, můžete vy. Je mi to líto, ale myslím, že už jste si zvykli na to, že je všechno vaše vina, že jo. To je dobře, tak jo. Další hity, Anastasia právě teď, úplně zadáčo.

Tohle jsou Mille Vanilli, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, krásný čtvrtek, díky, že i dneska jste cestovali časem společně se mnou. A za chvilku na vás čekají samozřejmě ještě další hity, jo. Lucie Bílá, Zpíváš mi requiem, nádherná věc. Taky MGMT a Kids a taky tohle. To určitě znáte, Slade a My Oh My. Už za chvilku, mějte se krásně a ahoj.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu

0: Bydlení je pro Prahu naprosto zásadní téma. Byty jsou drahé, je jich málo, něco postavit v okolí je kvůli administrativě dlouhé a nákladné. Do zlepšení situace se chce vložit i Evropská unie. Podle europoslankyně Kláry Dostálové je podpora nových bytů v metropoli možná důležitější než v menších regionech, říká europoslankyně Klára Dostálová.
1: Doposud jsme pořád měli, že se podporujou, nesmí se podporovat Praha, protože má prostě hodně procent podílu na HDP, ta už je někde přes 200%, ale my právě potřebujeme ta velká města. On ten paradox není, že není bydlení na malých městech nebo na venkově. Tam s tím bydlením zase takový problém v České republice není. Ale největší problém mají samozřejmě velká krajská města a tam je potřeba prostě umožnit právě těm samosprávám, aby si sáhli i na ty evropské fondy a pomohli zejména pro ty startovací byty, pro mladé, dostupné bydlení z střední třída a tak dále.
0: Pomoci chce v Praze komise hlavně střední třídě nebo studentům.
1: Pro nás bylo důležitý právě ta podpora té střední třídy. To znamená, že doposud jsme měli podporu sociálního bydlení, ale pro nás je zcela zásadní podpora právě té střední třídy, říkáme tomu dostupné bydlení. Evropská komise se zaměřuje i na podporu bydlení mladých, na studenty, například studentské koleje, protože každému jasný, že když studenti prostě v těch velkých městech, třeba u nás v České republice, Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, tam, kde jsou univerzity, tak samozřejmě zabírají spoustu míst na trhu s bydlením, protože nejsou studentské koleje, tak i na to se bude zaměřovat.
0: I díky tomu by v Praze v příštích 20 letech mohlo vyrůst až 350 tisíc bytů. Pomůže tomu územní plán, říká náměstek primátora Prahy Petr Hlaváček.
2: Ten projektovaný horizont je zhruba do toho roku 2050, kam v těch demografických průzkumech nebo v materiále můžeme jakoby dosáhnout. Ale osobně si myslím, že to město zdaleka nebude takhle vystavěno, že to je na delší časový horizont.
0: V Praze vzniknou i nové bytové oblasti, třeba v Bubnech.
2: V těch vlastních Bubnech by mělo vzniknout asi 11 000 bytů, ale má to být multifunkční čtvrť, kde budou i školské zařízení, i živej parter a předpokládáme, že tam bude pracovat nějakých podobných 25 000 lidí, kteří budou bydlet v těch bytech. Čili skutečně smyslem není vytvořit jako sídliště pro přespání, ale živou městskou čtvrť.
0: Bydlení v Evropské unii a v České republice samotné a taky mýtům kolem něj se věnujeme v našem podcastu. Najdete ho na našem webu.
3: Hit Radio.

z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč, jestli ještě máš můj klíč.

byl, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla?

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.